hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Shine bright like a diamond.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Radio Čas.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím

Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz. Hity, které milujete.

0: Ale online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas.

Jazz. Rádio Čas. Rádio Čas.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

Spiritual. Milujete. Rádio Čas.

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoj 100 gramů za výtečných 19,90. Novou kofolu 0,1 litr za 26,90. Nebo nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na moje hru

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Nám už nic nechybí, chcem jen zůstat tu a stát. Nám už nic nechybí tentokrát.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: UFO.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Tak pomalu, pomaloučku se začínáme probouzet doslova do písmene, ale vždycky je to příjemnější, protože ten čtvrtek to znamená, že potom už je jenom pátek a zase víkend, takže budeme optimističtí a za tým Rádia Čas se bude snažit Lenča Líšková.
1: A také radím Soběslav Bednář.
0: Ano, dobré ráno Moravo, s Rádiem Čas postupně startuje, 4. červnový den, no a samozřejmě čerstvá info s Honzou Gavelčíkem, by na úvod asi stačilo, ne?
1: Tak jsme to tak hezky jsme to zvládli.
0: Mimochodem, máma mi říkala, jakože dneska už má být teplo, ale vlastně ještě dojíždí alespoň v Ostravě, tedy jakoby ten pozůstatek toho včerejšího podvečera, večera, takže velmi příjemně tam, ale pro ty, kteří neradí dešťové kapky, ještě místy deštivo. No.
1: Jo, ale jinak teplo kolem 21 stupňů jsem se dívala, takže v pohodě.
0: Tak jo, užívejte den, Honzi, co je nového?
2: Aktuálně se zdržíme v Ostravě v ulici Vratimovské, bourala tady dvě osobní auta. Bouračka nás potrápí taky v Kyjově na Hodonínsku v ulici Pod Kohoutkem, i tady se srazily dva osobáky. Nehoda se stala taky v Prostějově v ulici Plumlovské, osobní auto tu narazilo do značky. Vážná nehoda se řeší na Brněnsku v obci Žadčany na trase Měnín újezd u Brna. Osobní auto tady skončilo mimo vozovku, na místě zasahují záchranáři.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Stát pošle seniorům 60 milionů. Ve Zlínském kraji přibývá turistů. Basketbalisté Nymburka ve finále i podruhé porazili Pardubice. Dobré čtvrteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Důchodci si přilepší. Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. Části seniorů pošle kompenzace v celkové hodnotě 60 milionů korun. Peníze podle televize LTV Plus dostanou ti, kteří vraceli příspěvky státu.
3: Morava aktuál.
2: Nejlidnatější ostravský městský obvod jich bude mít nový areál sociálních služeb. Vedení ho chce nechat vybudovat v části Hrabůvka. Nabídne zázemí pro seniory a rodiny, které pečují o své blízké. Stavět se má začít za 3 roky. Zlínský kraj navštěvuje čím dál víc turistů. Jenom během prvního čtvrtletí letošního roku sem zavítalo bezmála 138 tisíc hostů. A to je oproti loňsku víc jak 3% nárůst. Podrobnosti dodává Petr Michalec z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
4: Výrazně přibylo zahraničních návštěvníků, jejichž příjezdy i přenocování zrostly zhruba o 17%. Nejvíce přijížděli Slováci, přes 9 tisíc hostů, tedy zhruba 41% zahraniční klientely. Následoval Polsko a Německo. Celkově hosté v kraji strávili více než 357 tisíc nocí. Zlínský kraj tak potvrzuje rostoucí zájem i mimo hlavní sezonu.
3: Rádio Čas, sport.
2: Basketbalisté Nymburka zvítězili ve druhém ligovém finále nad Pardubicemi 80-74. V sérii hrané na 4 vítězné zápasy se ujali vedení 2-0. Nejlepším střelcem uřadujících šampionů, kteří můžou vybojovat už 21. titul, byl z 26 body Ondřej Sehnal. Dnešek bude polojasný až oblačný, místy s přeháňkami a s teplotami od 22 do 25 stupňů. Tolik zprávy, po 6. začíná čtvrteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.

0: Tak halo, halo, kdo tam v kalendáři dnes 4. června?
1: Dnes ti napovím takovou otázkou, která by byla hodna víš, nevíš. Bedřich Smetana napsal operu, která se jmenuje stejně jako muž, který je v kalendáři.
0: Všem Libušům, krásný svátek. Počkej, Dalibor ještě vlastně.
1: Ano.
0: Dalibor.
1: Ale dobře ty. I ta Libuš je dobře.
0: No, takže by to docela, a říká, protože Libuš má pánskou tu obdobu, no jasně.
1: Jo, Libuš.
0: No, Libuš, pan no, Libuš. Právě, pan Libuš, to bylo hezké, ne?
1: To by bylo hezké, pan
0: Libušek
1: Libuš.
0: Libušek a podobně, Libin a podobně.
1: Libuš Novák.
0: Stejně zvláštní, že některá ženská jména nemají ten protipol mužský, že jo, a podobně.
1: Lenka taky nemá protipol mužský.
0: Lenek.
1: To by musel být Lenek, no.
0: Lenek, no, nebo Zuzek třeba, že jo?
1: Zuzek,
0: no,
1: ano.
0: Podobně. Takže tady Dalibor oficiálně,
1: ale
0: jo? Ale
1: dneska Dalibor ofiko v kalendáři, takže přejeme všechno nejlepší všem Daliborům.
0: A posíláme, a to platí nejenom pro Dalibory, ale vůbec pro všechny, kteří poslouchají takhle brzy z rána, 2 minuty po 6, hity, které milujete. Lenča Radim a dobré ráno, Moravo.

0: Trošku nespokojen, ale dobře.
1: Jak to? Proč jsi nespokojen?
0: Čaj a číslo
1: hned,
0: dva.
1: Hned takhle po ránu jsi nespokojen, 6:05? To není možné.
0: Čaj číslo dva.
1: My jsme, prosím vás, zase koupili dva bylinkové čaje.
0: Ano, přesně
1: dva
0: tak.
1: Druhy.
0: Společně.
1: Jeden, společně. Včera společně. Byl jeden a ten je teda top strop.
0: Jo, protože tam je vlastně ještě byliny aromatizovaný, takhle, jo. Takže ano. Tam tento aromatizovaný z toho dělá ano. Úplně absolutní zážitek. Co nám to evokuje? My dokonce nějakou esenci parfému,
1: já mám pocit, že je v tom i lékořice, mm-hmm, že to dělá mm-hmm. Takový jako šmrnc.
0: Je to takový ten podzimně-zimní vibe, ale ne ano. Úplně vánoční.
1: No. No a druhý je jenom bylinkový.
0: Jo, přesně.
1: Ale
0: tak.
1: Mě chutná. Ty máš s těmi bylinkovými čaji nějaký problém.
0: Jak to vždy piju všechny. Jenom mám rád,
1: ale
0: bylinkový fňáš. Čaj chutná bylinkově.
1: To chutná bylinkově.
0: To chutná jako kdyby, když si uvaříš čaj, zůstane tam pytlík, vypiješ to a potom to někdo omylem zalije vodou. Takhle to chutná. A měl mě varovat, a to je moje chyba, protože měl mě varovat ten název. Jo?
1: A jak se jmenuje?
0: No to nebudu říkat, ne? Tak to

0: Je v pohodě, je to bylinkový čaj.
1: Já, ale já se dokážu urazit i na člověk, který jsem koupil lenči. To není jako, že bych blbl na dárek.
0: Já třeba jsem, Ráďa mi koupil dárek, bylinkový čaj. Já jsem ho vypila úplně s chutí, mě to vůbec nevadilo. A on brblal, každý sáček obrblal.
1: Jsem se zlobil na sebe, no.
0: No a teď budeš brblat u tohohle.
1: Trošku.
0: Ale já to klidně vypiju, mě to chutná.
1: To si vypiješ a podobně. Ne, takže tak, no, takhle tak jsme začali.
0: A takhle my si tady hrajeme s ranními čaji, protože vždycky
1: Hezký výraz.
0: No, protože vždycky po ránu si dáváme ten první ranní bylinkový čaj.
1: No a co je nového letem, světem, internetem, tak o tom už za chvíli s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas. Hezký nový den.

0: A je to pravda, že nejkrajší je to na Hore Hroní. Ráďa si právě pčiknul.
1: To byl
0: a hned dvakrát. Mhm,
1: tak přesně tak. Rádio Čas, esence všeho, co s námi zažíváte.
0: Ale líbí se mi označení divoký pčik. To budu používat.
1: Tak já to ještě jakoby...
0: To byl divoký pčik Radima Sobeslava Bednáře.
1: Vydrží to ještě dole.
0: Takhle po ránu. Ve čtvrtek 4. června. V 6 hodin a 11 minut.
1: To byl takový očistující, víš, jako že člověk najednou něco podráždilo,
0: to
1: nebo
0: byl
1: někdo,
0: takový...
1: nevím.
0: A teď a... už to bude na televizi Relax i posluchači rádia často slyšeli, takže je to již legendární pčik.
1: Ještě konec konců, jak to, počkej, u vás jsem říkal pčikání?
0: Jo, říkalo.
1: A teď mi to docvaklo, no, jakoby.
0: Říkalo, ano.
1: Pčikání, no. Nejhorší, že na tom Relaxu oni to umí přiblížit, ještě ty kamery, jo. Jak se ti zvětšují ty pory a podobně. Ne, nicméně bez legrace. Ranní káva s rádiem Čas běží každý den, vždycky v záznamu, v podstatě 6 až 8, ale dávají nás taky dopoledne, myslím, že i o víkendu, jo, takže ano. Se nás můžete najít, abyste se nás prohlédli. Nicméně teď je teď a tady 4. červnový den, 6.12 a Lenča už kouká do svých poznámek, co
0: a
1: nového?

0: Já mám jenom takovou jako jednu bazarovou perličku, protože Helena Vondráčková prodává své letadlo. Co je?
1: To nebyl hezký úvod.
0: Ne? A tak je to z druhé ruky. Tak je to letadlo z druhé ruky.
1: Ale připomeň si to, co jsi řekla.
0: Takovou bazarovou perličku.
1: Protože Helena Vondráčková.
0: Prodává své letadlo.
1: Dobře, no, dobře, pokračuj.
0: No to napadlo tebe.
1: Co mě? Ne, nic, dobře, tak jdeme dál.
0: Já jsem měla úplně čisto krásný, já mluvím o tom letadle.
1: Helena jo. Má slabost pro tyhle ty v podstatě jakékoliv dopravní prostředky. Vím, že má obrovský, ale obrovský taky houseboat, jestli to říkám
0: ano,
1: dobře,
0: takže ano, ano.
1: O letadle jsem nevěděl.
0: No, no, je to její soukromé letadlo, zatím teda nechce prozradit, kolik by za něj chtěla, takže asi až na dotaz. A já jsem si říkala, že je to skvělá zpráva pro našeho kolegu Majkýho, protože on už létá sám, on už má nějaký ten pilotní lístek. Tak by mohl létat v letadle Heleny Vondráčkové. To tak by bylo snad, úplně příhodné.
1: Snad se domluví. A otázku je, jako jestli třeba Majky nemá vysoké nároky, víš, protože přece jenom, jestli je to starší kousek, jestli se nebude šetřit na něco nového, no.
0: Je takhle úplně. Mm-hmm. Tak starší kousek, ona ho vlastnila teprve 5 let, tak to je asi v pohodě.
1: Já nevím v tomhletom světě, znáš to ve světě mobilu, nechceš mobil starý 5 let, že jo, nebo někteří, i když jako už se najdou i kousky, které takhle, no, mě povídej. Mimochodem, já už mám několik měsíců nový mobil.
0: Jo?
1: Aha.
0: Jsem si nevšimla vůbec.
1: Ne, já mám šuplíku pořád.
0: Jo, již,
1: já se bojím. Já se bojím opravdu, protože to je tak vyčerpávající to všechno přesunout. Už to není tak, jako kdysi, když jsme chtěli být módní, víš,
0: no
1: a pokoupili jsme se pořád, takže aha.
0: Tak já si ještě pamatuju, když jsme v tlačítkovém telefonu si přepisovali ty telefonní čísla.
1: To za nás.
0: To za nás.
1: Ano, to za nás.
0: Ale tak staré to letadlo není, takže pokud byste náhodou toužili po nějakém soukromém letadélku, můžete mu klidně říkat káhně, tak Helenka Vondráčková prodává.
1: A mimochodem taky vlastně, když se to zdálo, že strašně dávno a teď se to pracovně připomínám, pracovně Heleně krátí, protože plus minus za rok jí čeká ten velký Eden ke kulatinám, takže no. To bude něco taky.
0: Takže Eva to prokopne, Farná, a Helenka to dokopne.
1: A potom, kdo je dneska...
0: Ale já to myslím všechno hezky. Dvě ženy v Edenu, kdy to je skvělé.
1: Helena z bazaru, která to dokopne, opravdu.
0: To letadlo, prosím vás, vy ano? Jste to slyšeli, vy víte, jak jsem to řekla. Že to letadlo je z bazaru.
1: Všichni jsme to slyšeli, ano, přesně tak. Ahoj, mimochodem dneska máš na sobě fialovou mikinu. To je fialová.
0: Ano.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: A jenom v rychlosti, protože už se věnujeme novému dnu, tedy Rádio Čas, ty, které milujete, a čtvrtek, zase o něco blíž víkendu, co středa přinesla něco zásadního? Máš vlasy udělané, že?
1: Ne. Nemám.
0: Zase se tak jako velmi příjemně zvlnili a podobně?
1: Asi jo, protože je venku vlhko.
0: Máš čečané, opravdu?
1: Jo, ne, vlastně vůbec nic, ne, včera nic. Nic nějakého zásadního.
0: Lenča mi volala včera odpoledne.
1: Ano, protože jsem domlouvala.
0: A mě mrzí, já jsem potom si říkal, ale já jsem byl opravdu jakoby v šoku, tak mě mrzí, jako že jsem nereagoval vtipně a podobně, víš, co jsem chtěl říct.
1: Co?
0: Potom, ne, musíš to asi vysvětlit.
1: Dobře, já to vysvětlím. Já jsem totiž volala Radimovi, a protože Radim je i majitel vlastně domu, ve kterém budeme mít teďka pobyt jogový, tak jsem si spletla čísla a vytočila jsem Radima a začala jsem na Radima mluvit, že se jdeme domluvit, kolik ubytovaných bude, kde a jak na pokojích budou a podobně.
0: Jsem byl nahý v tu chvíli a vyřízal jsem, protože jsem byl u našich, tak jsem využil té mikrovany, aspoň si trošku smočím a podobně, a ještě před fyzio, takže jsem byl takový jako v pološoku, ale docvaklo mi to ve chvíli už, o čem mluvíš, jako, ale jenom jsem řekl, a víš, komu voláš, jo?
1: Jo.
0: Ale bože můj, potom jsem si říkal v té hlavě, měl jsi chvilku dát čas, protože já jsem chtěl říct něco, jako že jsem si to rozmyslel. A že ten pobyt rušíme, víš, nebo něco
1: jo.
0: Podobného.
1: No. Já jsem ráda, že jsi byl v šoku, protože já jsem včera nebyla úplně jako v nejlepším shapeu, bych řekla, takže jsem ráda, ale byla to celkem legrační historka, protože já jsem vůbec nechápala, proč ty nechápeš, že ti volám ohledně ubytování.
0: A ty jo, a můžu mluvit, protože oba jsme byli jako zaskočení.
1: Já bych fakt dala ruku do ohně, že tam vidím Radim Treuhouse a byl to Radim Rádio. No.
0: Tak mě máš uloženého.
1: A to je špatně?
0: Radim Rádio. Mi připomínáš kamaráda Jirku, který měl 9- nebo 10-letou partnerku, teda pozor, jakože 9 nebo 10 let byli ve vztahu, jo,
1: no.
0: A jako samé tuťuňu a podobně a měli jenom jménem a příjmením, já nevím, třeba jako, Olga Nová, jo. Nevím,
1: ale ty to řešíš, ty řešíš uložení na mobilu.
0: Jo,
1: Fakt?
0: Radím rádio.
1: Protože pro mě je to úplně mimo moje zorné pole. Já si vždycky napíšu jméno a místo, kde jsem toho člověka potkala a tím to pro mě končí a můžu ho tam mít třeba 20 let. Mimochodem, takhle mi to vyčítala moje kamarádka.
0: A jak to víš, že to není náš spolumajitel Radim Pařízek? Radím rádio.
1: Protože s tím se vůbec neznám.
0: No dobře, ještě, že tak.
1: No, no nebo neznám, no tak vůbec jako nejsme...
0: Nepřišli jste do kontaktu. Ušího.
1: Ano, potkali jsme se na chodbě jednou třeba.
0: Jo, zpátky ke kamarádce. Takhle
1: mi to kamarádka vyčítala, jo, že jsem si nezměnila její příjmení, když se vdala, tak já jsem ji tam měla pořád v tom starém příjmení, chápeš, jo?
0: Jo, to dává logiku.
1: A ona mi to vyčítala, že přece se vdala a tak, no. Tak já jsem to změnila a ona se rozvedla. Tak to já bych se uměnila, že?
0: Nechala si to příjmení svoje vdané? Protože slyšel jsem, pokud se nepletu, možná se to už změnilo, že teď je to volnější, ale kdysi jste měli prý půl roku na to, abyste se mohli vrátit k tomu
1: ano,
0: svému.
1: Ano, ale myslím, že se ho nechala, no.
0: Jo, tak jen tak na okraji.
1: Ale to nevadí, ale chápete, jo. Takže já třeba to neřeším. A jak mě máš uloženou ty?
0: Ona.
1: Ona? A to je jako lepší, že Radim Rádio.
0: No, je to originální, já vždycky vím, kdo volá.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Příjemné pohodové ráno s rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete. 6 hodin 24 minut k tomu, to je aktuální čas.
1: Přesně tak, asi nejvyšší čas pro ranní skřivany, kteří chtějí slyšet svou první várku horoskopu, tak tady pokud jste schopni vnímat, je 4. června, Milan je připraven a ještě jednou pozdrav všem Daliborům, že jo, Daliborům ano. K dnešnímu svátku. Tak co pak tam budeme dneska mít?
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrteční ráno v nás bude vzbuzovat sklony k popudlivosti a tvrdohlavosti. To by se ale v průběhu dne mohlo s blížícím víkendem proměnit, přičemž dominovat v nás bude touha po relaxaci, odpočinku, svobodě a originalitě. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou bojovat se svým překotným myšlením. Váhy se mohou dočkat milého překvapení a vodnáři s koncem pracovní doby magicky ožijí. Berani mohou pocítit všeobecnou úlevu. Lvy budou hledat rovnováhu ve vztazích a střelci prožijí velmi dynamický den. Býky může zaskočit nečekaný úkol. Pany mají šanci najít originální řešení svých problémů a kozorozi přetaví svůj neklid ve stabilitu. Blíženci nebudou vědět, kde jim hlava stojí. Máhy předvedou svou pověstnou váhavost a vodnáři se blízknou svou originalitou, a to zejména v oblékání. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
0: No ani slovo jsem neslyšela.
1: Svlikni se.
0: No ani náhodou.
1: Svlikni se.
0: Ne, ne, co říkal Milan?
1: Svlikni se.
0: Ne, ty jsi tam měla zase nějakou erotiku,
1: ne,
0: že?
1: Ne, ale svlikni se.
0: Nebudu se slíkat.
1: Jsi překvapená?
0: No celkem jo.
1: Aha, jo, tak jo, sedí to. Býky dneska zaskočí nějaký nečekaný úkol.
0: Jo, takhle. Co jsi říkala? No. Já jsem se totiž začetla do článku.
1: To Milan ještě nikdy neřekl, tak já si pamatuju takové ty věci, které má jakoby úplně v premiéře.
0: Ne? Ale taky v premiéře měl teďka něco na konci, že s nějakými módními výstřelky nebo něco.
1: A já budu řešit, nebo vy budeme řešit rovnováhu ve vztazích, to taky málo používá a podobně.
0: No. Tak dneska je to takové nové.
1: No,
0: tak se těším.
1: No. Máme refreshovaného Milana. Zaříjte se podle toho, ale hlavně mějte den na pohodu, o tom to je.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
7: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
8: To se ještě domluvíme.
9: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
10: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
9: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
10: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
7: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
9: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
7: A maminka se mnou.
9: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
11: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
2: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Tak nejdřív reparát, 6.33, radiočas, pozor, ku podivu ne my dva, i když my jsme teda chybné vzorky hodně, ale tentokrát jako Várka, a to já to prozradím,
1: jo, řekni
0: za to, že sám dvorního astrologa Milana Gellnera, který, a teď mám přečíst některé zprávy.
1: Řekni, no.
0: Je pravda, že já jsem se soustředil jenom na nás a na vás, tedy lvy a bíky, že jsem nevnímal, co dál, jo.
1: A já většinou vypínám a načítám úplně články k tomu, o čem budeme mluvit, takže já vůbec ani nevím, co se dělo.
0: Milan měl vzdušné znamení dvakrát, asi taky potřebuje víkend, jo. Milan v jednom vstupu dvě věžby pro blížence, my teď nevíme, kterou si vybrat, jo. Pan Gellner to dnes popletl, štír, a tak nebyl váhy dvakrát, stane se, hezký den Miloš a podobně. Mimochodem píšou i ti, kteří nikdy nepsali a tak dál, jo. Chtěla bych se zeptat, nebyli v horoskopu dvakrát blíženci a vodnáři, mám dojem, že jsem neslyšela ryby a raka, děkuji Andy.
1: Ale já myslím, že blíženci a vodnáři to dneska mají vlastně úplně skvěle.
0: Dějte protože, si to podle sebe, no.
1: Protože si můžou vybrat to lepší, že jo? A nebo obojí. Ha.
0: Ne, právě ti bobci nebyli.
1: Jo, ti nebyli.
0: Jo, takže váhy třeba si můžou vybírat ze dvou a podobně, jo, jak jsem pochopil. A další píšou, jo, už víme.
1: Ty, ale to je dneska velmi stresující den pro váhy, protože když si váhy můžou vybrat ze dvou.
0: Víš co?
1: No.
0: Nebudeme tady jako zase pouštět nějaké náhradní zvuky a podobně, takže po 7. hodině dostanete speciální horoskopy od Lenči a Radima.
1: Ano.
0: Jo, přesně tak. A po 8. vám ještě zopakujeme. A všechny budou pozitivní, domluvíme tak se na tom, jo?
1: Protože dneska bude pozitivní den pro všechna znamení.
0: 4. červnový den 2026, samozřejmě i dneska, kromě této výtky můžete využít WhatsApp, Rádia Čas, anebo taky Facebook, protože se vás ptáme.
1: A jaký je zatím váš největší cyklorekord? Tak to je výborná otázka, na kterou já vůbec nemusím odpovídat.
0: Přesně tak, ale pozor, to uvidíš ta čísla, protože se ptáme většinou odkud kam a kolik to bylo na jeden zátah, jo, kilometrů, takže máš to stejně jako já vůbec naučit se jezdit?
1: No tak já nemám ráda kolo, takže...
0: Důvod?
1: Já mám pocit, když jsem byla malá, tak já jsem měla BMXko, úplně jsem to zbužňovala a jezdila jsem na něm, ale potom takové ty dlouhé výlety a šlapání do kopce, byla jsem do toho nucená, no, tak mě to jako moc se úplně chytlo.
0: Já jsem se naučila až v deseti letech, což jakoby z pohledu jakoby malých dětí opravdu pozdě.
1: No.
0: A miluji jízdu na kole, jenom že bohužel jenom na místech, kde je třeba klid, nebo kdyby bylo bezpečno. Je fakt úzko ve městech, jo. Takže,
1: A já zase po městě na kole mám ráda, ale musí být rovinka, něco jako Holandsko a podobně. Jinak jako
0: to třeba... jo, ale jako ty značky a auta a křižovatky, jo, to bych nedala.
1: Já třeba obdivuju hodně lidí, kteří jezdí na kole po Brně. To jako to mi přijde jako hodně odvážné.
0: Takže teď vás poprosíme opravdu ty cyklo, jakoby záběry a rekordy a inspirace. Víme, že tam padají velká čísla, kromě Facebooku i WhatsApp, tedy my víme, že už ho znáte, 776612800, tak klidně namluvte i audio. No. A my jdeme namluvat zprávu Denči na téma dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.

0: 6 hodin 38 minut, probouzíte se s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas, tak malá kvízová otázka, tady pozor, ale zase jako ze sebe neděláme voli takzvaně. O ostravské zoo jsi slyšela?
1: Ano.
0: Aha, dobře, fajn.
1: Ale jenom jsem četla nadpis a chtěla jsem si to načíst. Hmm. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
0: Ještě já pustím radši originál.
1: I like to move it, move it.
0: Mluvit, ano, přesně tak. Tak si představte, že se ztratil, nebo spíš utekl král Jelimán podle tučňáků kruhu od Sasí, ale jak říkají na sociálních sítích právě ostravské zoo, není to on, je to prostě lemur kata, říkám to správně.
1: Ano.
0: Utekl z ostravské zoo, ale pozor, i když znáte Madagaskar, tak vám vzkazují, najdete, někde se vám objeví ve sklepě nebo ve skleníku, můžete ho tam zavřít, ale okamžitě volat ty správné lidi, rozhodně jako nemyslet, že se bude chovat stejně jako v animáči, protože by vás mohl nehezky pokousat, jo.
1: Ano.
0: Jo, dokážou se bránit, takže jako zvířátka jsou to roztomilá, ale bacha, no.
1: Mě pobavila zpráva, že v květnu v roce 2022 v pražské zoo uprchli mimo pavilon 4 orangutani, kterým se podařilo rozpojit 2 díly nerezové sítě a zpátky je tehdy po pár desítkách minut nalákali na banán.
0: Když ty vezmeš kolem a kolem, vlastně opice žuvka byla, která opice?
1: Já myslím, že to byl šimpanz, ne?
0: No rozhodně to nebyla gorila.
1: Ne, potom by byla šimpanzice.
0: Asi šimpanzice, no.
1: Každopádně lemura mít ve sklepě, tak to by se mi líbilo.
0: Nelíbilo právě.
1: Tak já vím.
0: Říkají právě, že si myslíš, že Lenči by se to líbilo, ale vzkazují, že nelíbilo a že máš okamžitě volat ty povolané lidi. No.
1: Ale je rozkošný.
0: Jo. Takže prosím vás, Ostrava, široké, daleké okolí, já myslím takhle. Já jsem jako nikdy nezaregistroval ten obrovský ocásek. Já jsem si vždycky všiml těch očíček a podobně, takže...
1: Ale oni jsou typičtí tím ocáskem, co vypadá jak zebří ocásek.
0: Nevím, já jsem je vždycky vnímal takhle, já ti to ukážu na obrázku, jo.
1: Z ocásu.
0: Ano, přesně tak, no.
1: Takže lemur, kdybyste náhodou potkali v Ostravě lemura, tak volejte a nedáme si tu písničku celou, můžeme, nemůžeme. Po ránu, co?
0: Ne, spíš myslím,
1: na počest ostravského
0: lemura. Můžeme, nemůžeme, spíš vždycky příkaz, ale dobře,
1: jo,
0: no.
1: Pohodě. Na počest ostravského lemura.
0: Ne? To není celé. To musím najít a vložit to tam, protože princezna potřebuje.
1: Tak na počest ostravského lemura.
0: Jo, fajn.
1: My tímto vlastně pomáháme té zoologické zahradě ho najít, protože nás uslyší spousta lidí.
0: Aha.
1: A najednou uvidí lemura a budou volat.
0: Mimochodem, ztratila se Madonna a Adele, tak já si je potom pustím, jo, na jejich počest.

0: Tak tolik Král, Jiliman, Madagaskar a hity, které milujete ve všech podobách na Rádiu Čas. 6:45, nový den se probudil, už 4. červnový. No a dneska jezdíme na kole, a to ve velkém, protože se vás ptáme na nějaký ten cyklorekord na jeden zátah, jo, odkud kam. Tak třeba přes WhatsApp tady mám 143,9 kilásků. Byla z Hané do Ostravy, takže ploché to bylo, jo, ta cesta jakoby. Nejnáročnější, jel jsem asi 50-kilometrový přejezd přes Beskydy, včetně vrcholů Lysé hory. Tak to bylo přes WhatsApp Dan, klobouček teda.
1: Já vždycky, když se šplhám na nějaký krpál a úplně tam vyplivuju plíce a kolem mě projede někdo na kole, tak jako to mě vždycky úplně srazí sebevědomí. Mira píše na Facebooku, letos to bylo 260 kilometrů za den, tuto neděli Vsetín, Malá Fatra a zpět. No a v životě to bylo Vsetín, Praha, 334 kilometrů, ale to už je dávno, rok 2008, teď už se raději vybírám boční cesty nebo cyklostezky. To vypadá, že ze Vsetína do Prahy Mira jel na kole po dálnici.
0: No, v každém případě tak nás zásobujte, ať jako máme, ať nás z vás bolí nohy, jenom když to budeme číst. A závěr od B, tak počkejte, já se podívám, kdo je B, když se B, Baruš, asi Barunka, píše, dobré ráno, Žovka byla orangutan.
1: Žovka byla orangutan.
0: Opět se Žovka, ale upřímně, ne. Orangutani mají přece takové ty... Ne, takové no. ty rousy tady, takové
1: přesně.
0: ty a podobně, no. Jako ta tvář není šimpan, počkej, a není to, neprozradí nám jako chytrá inteligence?
1: Žovka byla, no tak teď normálně jaký, se mi rozplynuly všechny moje dětské sny,
0: jaký druh opice byla opice, Žovka.
1: Jenom abyste byli v obraze, to jsme tady řešili před chviličkou, že Žovka ze Známého večerníčku, tak co za druh opice to bylo, protože jsme se bavili o tom, že lemur zdrhl z ostravské zoo.
0: Ona se tak dokonce jmenuje prý v tom večerníčku, Žovka orangutánová.
1: Fakt.
0: Takže tohle je orangután,
1: tak
0: jo?
1: To je zklamání.
0: Se holila. Se holila, ale všude. Brazilská.

0: jen to prozrať, na co se stěžoval teď před chviličkou. 6 hodin 50 minut k tomu a posloucháte Rádio Čas, přátelé.
1: My už tak trošku dopředu, protože nás to v pondělí vždycky zaměstná, tak říkáme si, máme takové pracovní momenty, kdybychom třeba si měli dát sváču, tak radši děláme něco bokem, tak už si chystáme best of, takové ty, oni tomu říkají bits a podobně, pro příští týden, ať vás můžeme pozvat na naše společné vysílání. Dobré ráno, Moravo. A většinou jako v těch střizích vyzním buď to jako, že kašlu, chrchlám, a nebo skuhrám a na někoho nadávám.
0: Ano.
1: Jo?
0: To si tak jako popsal esenci.
1: Jo, dobře. Takže jako blíží se to k tomu, jako jestli ještě ty další dva na příští týden budou takové, že budu fakt hodný kluk, jo? Což
0: ne,
1: no, já vidím, no.
0: To nechceme, to nemáme rádi, a když je rádě hodný.
1: Někdy jsem až vyděšen, teda, jako by to stříháme a podobně.
0: No, a rádě říkal prý, no a nemůžeme tam střihnout něco, kdy jsi ty zlá? A já říkám, takový záznam neexistuje.
1: A já jsem si domyslel svoje. V každém případě Lenča upozornila a je to pravda, říká, se tam ozvala, se tam zívla, potom se poškrábala, říká, neměli bychom dát první časované hodiny. Říkám, můžem.
0: Ano, časované hodiny z Vento Bohemia, 500 korun na nákup v jejich e-shopu, pořád tady je na stole a dneska hrajeme opět třikrát. Ten princip je pořád jednoduchý, dovolat se v určeném pořadí, jednoduchá otázka, časový limit a poukaz může být váš, takže...
1: Tak čtvrtý nebo čtvrták, takže dneska to čtvrtého, telefonní číslo 77 66 12 800, první kolo si dáme právě teď. Volejte.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
5: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
6: Časované hodiny Rádia Čas.
1: Je to rychlovka a už je to tady. My jenom připomínáme, že na e-shopu ventobohemia.cz si můžete nakoupit ledacos, ale de facto jako celá rodina si přijde na své, ať už budete opečovávat svou domácnost, své potomky nebo sami sebe, produkty osobní péče, Nebo Meetu, tak je čističe Dr. House a spousta dalšího. No a teď už se pokusí kdopak. Dobré ráno.
7: Dobré ráno, Kristýna u telefonu.
0: Kristýnko, krásné ráno. Jaké je to dnešní? Jak se vám dneska vstávalo?
7: Tak vzhledem k tomu, že celou noc propršelo, tak je takové uplakané, ale stávalo se dobře.
1: Aha, optimista by řekl, že se dobře dýchá. Takže vy jste tam, nevím, když já už zase budu...
0: Už zase lípe, dobře.
1: No Kristýnko, jenom v rychlosti, dneska se ptáme, co vy a cyklistika nebo vůbec kolo. Nějaký jako na jeden zátah nějaké kilásky byly, nebo vám to nic moc neříká?
7: Kdysi ano, teď už moc ne.
1: A kdysi teda kolik teda byste dala na jeden zátah?
7: Takových 30 max.
1: To pozor, to je jako neskromně, to já bych nedal.
0: No.
1: Bych měl vlka potom. No.
0: Proto nejezdíme na kole. No každopádně, Kristýnko, jste připravená, můžeme se ptát?
7: Jsem připravená, pojďme na to.
1: Na kterém kontinentu leží Česká republika? Kristýnko, není to Asie. Cože?
7: Evropa.
1: Kristýnko B, a můžete mi říct, proč jste nás tak napínala?
7: Protože ten mozek po ránu nepracuje tak rychle.
1: Já jsem se vám počural stresem, opravdu.
0: Já jsem se o vás tak bála, vykulila očka a říkám si, Kristý, kde jste?
1: A já už začínám říkat, není to Asie, a najednou se to zvala. Ne, i když vymyslíme sebelehčí otázky, ta krátká chvilka, ten časový limit udělá fakt hodně, no.
7: Takže ano, čím je to sebelehčí, tak tím je to těžší po ranu.
0: To je pravda, budeme vymýšlet mnohem těžší otázky.
7: Výborně.
0: Dobře, tak jo. Kristýnko, každopádně vy už máte poukaz do Bento Bohemia v kapse, takže moc gratulujeme, užijte si den, mějte se krásně. Děkuji. Naslyšenou.
1: Setrvíte ještě logisticky na lince malou chvilinku, malou...
5: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.

0: Malý příslib před sedmou na Rádio Čas, ještě dvě kola časovaných hodin, taky vaše cyklistické rekordy, které nám můžete psát na Facebook nebo WhatsApp Rádia Čas. Pozor, i speciální horoskopy, protože každý má právo na nějaký ten mistake, jak se říká, takže Milan měl trošku chybnou várku, ze které se některá znamení mohla vybírat dvakrát, některá se vůbec nedočkala, takže budou speciální pozitivní horoskopy a la Dobré ráno Moravo.
1: Ano, to už po sedmé hodině raní, ovšem teď je za minutu sedm, to znamená, že už je na značkách připraven Honza Gavelčík a má pro vás aktuální zprávy.
2: Slunce jede naplno, playlist taky a my pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Mega léto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
12: S problémy teď musíme počítat v Ostravě. Na ulici Vratimovské bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se stala u Valašského Meziříčí. Na výjezdu na Velkou Lhotu bouralo osobní auto. Nehoda je bohužel se zraněním. Záchranáři zasahují teď taky na Brněnsku v obci Žadčany. Na hlavním tahu Měnín ujezd u Brna. Tady osobní auto skončilo mimo vozovku. Vážná nehoda se stala taky v Kuřimi v ulici Blanenské. Tady osobní auto srazilo cyklistu a nehoda dvou aut nás potrápí v Kyjově na Hodoní v ulici Pod Kohoutkem.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Příští týden se ochladí. Slezská Ostrava pomůže rodinám s placením dětských kroužků. Volejbalistky dnes v Lize národů čeká utkání s Polskem. Dobré čtvrteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Připravme se na další ochlazení. Už zítra srazí teploty studená fronta, která přinese déšť a místy i bouřky. Teploměry se o víkendu sice znovu vyšplhají nad 20. Z kraje příštího týdne ale mají denní maxima klesnout až k 16 stupňům.
2: Morava aktuálně.
12: Slezská Ostrava znovu pomůže rodinám s placením dětských kroužků. Spouští totiž oblíbený program Korenci, díky kterému můžou rodiny získat až 1000 korun na volnočasové aktivity pro jednoho příbuzného mladšího 18 let. Pokračuje mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
13: V loňském roce byl o program rekordní zájem a z toho důvodu jsme se rozhodli navýšit kapacitu a letos může program Korenci využít až 600 dětí ze Slezské Ostravy. Chceme, aby děti měly možnost sportovat a navštěvovat kroužky bez ohledu na finanční situaci rodin.
12: Projekt potrvá až do 30. listopadu. Olomouc bude bezpečnější. Radnice chce na vytížené křižovatce ulice Velkomoravská a Rooseveltova instalovat systém detekce jízdy na červenou. Řidiči tu totiž často nerespektují semafory a to vede k častým nehodám.
2: Rádio Čas, sport.
12: Po vítězném vstupu do Ligy národů proti domácí Číně odehrají dnes české volejbalistky na úvodním turnaji Ligy národů zápas proti evropskému soupeři. Čeká je čtvrtý tým světového žebříčku Polsko. Zápas začne už v 9 hodin dopoledne. Dnešek bude polojasný až oblačný, místy s přeháníkami. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 20 do 24 stupňů. Tolik zprávy, po sedmé pokračuje čtvrteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas. S Radimem Sobislavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
14: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovy ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi CZ.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Chtěl jsem říct, nenechte se rušit z ranní pohodičky, ale ráno málo kdy má někdo takový ten opravdu jako leháro stav, to znamená, děláte, co děláte, vypravujete děti, cestujete, pracujete, jsme tady s vámi. Lenča Radim, Rádio Čas a hity, které milujete.
1: Krásné ráno. Podíváme se taky letem světem internetem, tentokrát do amerického Texasu, kde došlo ke kuriozní situaci na svatbě. Nevím, jestli jste to zaregistroval.
0: Povídej přeháně, možná jsem viděl nějaké obrázky, ale.
1: No, představ si ten obřad, je tam oddávající svědek, nevěsta, potom takové ty družičky a přicmrdávači ženicha.
0: Padl za vlast, že?
1: Jo, ale nejvtipnější na tom je, že jeden z těch, to je asi družba, že se to jmenuje, když jsou to chlapy.
0: To je hodně populární za velkou louží, tady se na to moc nehraje.
1: To je moc ne. Tak jeden z té družby, mladý muž, se mu trošku zamotala hlava a odpadl, ale padl jako přímo před toho ženicha. Ženich a svědek ho začali křísit a oddávající stál a četl dál ten proslov, ano, a vůbec si toho nevšímal.
0: Nemůžete narušit svátost manželskou.
1: Ano. A prostě si jel to svoje úplně naprosto s ledovým klidem. Tam já myslím, že kdyby tam někdo odpadl, nebo kdyby odpadla nevěsta, jemu by to bylo úplně jedno. A já jsem si říkala, jak on zachoval ten ledový klid, nebo že proč pořád tak jako frčel, jo. A ten důvod byl velmi prozaický, protože to místo je velmi frekventované a žádané na svatby. A oni mají přesný rozpis času, aby stihli ten obřad, než tam naběhne druhá svatba. Takže on nemohl se zdržovat nějakým oživováním.
0: Takže takové malé Las Vegas, že jo?
1: Ano.
0: Kde to je?
1: Ano.
0: Mimochodem, jestli jako, já nechci říkat, jestli se chcete pobavit, ale to, co říká Lenča, jenom esence toho, o čem jsou plná videa. To je plno virálních videí, jak padají nevěsty, ženichové, družby. Myslím, že dokonce jsem viděl, jak párkrát někdo hodil kosu takzvaně během toho. Já nevím, já myslím, že to udělá hodně počasí, ale někdy fakt ty emoce taky.
1: No jo? Tak je jako, to hodně to velký stres taky, že jo? No, ale tenhle padl úplně, to byl přímý pád, prostě se vyvrátil.
0: A nejradši mám, což tady taky u nás, jako v Česku jsem to teda snad nikdy neviděl, když čeká ženich právě s tou svou družbou, s těma chlapákama na tu svou nevěstu a zabírají to ženicha, jak ona vždycky přichází tou uličkou a jak oni řvou.
1: Jo, protože to je
0: hezká. Čeští jako ženiši moc neřvou, ti ví, co je čeká, jo, ale no. Ti američtí tak nějak jako by fakt jsou dojatí, no, mají
1: větší ty emoce, že? No.
0: Tak bednář vždycky, chci být nevěsta, no nic. A nic, pořád nic.

0: Esence života ve zprávě od Pavla z Olomouce na WhatsAppu Rádia Čas. Hned pochopíte, o čem je řeč. Olomouc, Vsetín, 200 kilásků, připomínám, že na kole. PS, v kopci se projeví skutečná povaha ženy, z lásky je i dočasná nenávist. Protože dneska se vás ptáme na vaše cyklorekordy za jeden den nebo na jeden zátah, prostě odkud kam a kolik kilometrů.
1: Ano, a já úplně chápu tu poslední větu, protože já jsem byla dokonce jednou na kurzu ježdění na kole. Nebo to, točili jsme o tom reportáž prostě. Mm-hmm. A byl to muž, který učil jezdit na kole ženy a on říkal, že je jako velmi náročné, když žena jede na kole s mužem, protože pro ženu je to takový ten výlet, že jedno kolik toho ujede, že jo, a dá si tamhle kafíčko, tamhle pivečko a tohle.
0: Ale testosteron žádá něco jiného.
1: A ti muži jedou na výkon a právě to těm ženám hodně znepříjemňují ty výkony. Takže tak, no. Když už jsme tak u těch...
0: Prosím tě, jenom tak jako teď asi teda jakoby tady tlačím kávu, to je jedno, ale tak jako si dám suma sumárum toho posledního roku a teď těch tvých jakoby, těch tvých hlášek a podobně.
1: Mých hlášek.
0: To, aha, nic to nemá cenu.
1: Dobře.
0: Ne, já to vynechám, tu svoji myšlenku.
1: Rádia vynechal myšlenku, ale já nevynechám nějaký ještě příspěvek na Facebooku Rádia Čas, kde nám právě píšete ty cyklo rekordy. A Kiri napsala 80 kilometrů z Ostravy na Ostravici k Pile a zpátky. Můj zadek mi neděkoval ještě 3 dny. A
0: jo,
1: to chápu.
0: A ceníme Zuzku, která píše, dělám už rok ve firmě, která kola vyrábí, ale i tak se kolo nestalo mým kamarádem. No, třeba se tak po x letech stane. Tak Zuzi, můžete doufat, ale to je stejné jako s cestováním, řekl bych. Pokud jako to člověka nemá tam tu jiskřičku, to vnitřní pnutí, tak jako se prostě nedonutíte, no.
1: Jitka píše, no já asi tak 65 kilometrů na obyčejném kole, ale to už je nějaký pátek a to je za mě totálně obdivuhodná, protože my jsme si půjčili v Thajsku kolo v jednom národním parku a tam měli jenom ta stará kola, bez přehazek, prostě...
0: Co nejlepší.
1: Řetěz, šlapátka, no bylo to nejlepší, ale měli jsme dost za jeden den teda.
0: Jo, tak je přesně tak, je to uspůsobeno na asi trošku na to zajet si pro rohlíky a podobně.
1: Tak.
0: V každém případě pište, nahrávejte Facebook, WhatsApp číslo je 776612800 a za chvíli ten speciální slib, budete mít horoskopy od nás dvou, protože Milan měl špatný den, některým dopřál dvojnásobně, některé vynechal, takže od nás teď i po 8. hodině speciální horoskopy a nikdo nebude smutný. Jenom mačkám čudlík, ale netrfil jsem se, už mačkám.
2: Radim a Lenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Jeden za druhým, hity, které milujete, Lenča a Radim, Radio Čas, a co by to bylo za ráno bez čerstvých horoskopů. Dneska si je děláme trošku jinak, přesně řečeno tuhle várku ještě za hodinku. Prostě dorazila nám špatná várka s datem 4.6.2026, někdo by byl ochuzen, tak jsme si řekli, uděláme si to hezké zvláště, alespoň teda v Ostravě v tomhle deštivém počasí, ať to máte hezké.
1: Ano, ano, dokonce jsme si tak říkali, že se necháme inspirovat písní od Martiny Pártlové, Si to udělám sama. Takže začínám.
0: No, tak počkej.
1: A já mám berany.
0: Ne, já se koukám, už jsem to malem ztratil. Dobře. Takže já nám pustím nějaký jako pohodový podkres. Tak, výborně. A jdeme na to. Můžeš.
1: Horoskopy Rádia Čas. Dnes máte v sobě jiskru, která by dokázala rozsvítit i vypnutou lampu. Všechno, do čeho se pustíte, má šanci dopadnout epicky dobře. To byly berani.
0: Bík, hvězdy vám přejí v oblasti bytové. Čekejte na znamení, výhodná nabídka ke koupi je za dveřmi.
1: Blíženci, budete mít na všechno minimálně dva názory a oba budou skvělé.
0: Radci, svým nacítěním dneska dokážete utěšit smutného šéfa, kterému utekla manželka, a ten vám brzy zvýší plat.
1: Lvi, dnes budete zářit tak přirozeně, že by si slunce mohlo od vás dělat poznámky.
0: Pana, buďte hrdé na to, že máte cit pro detail. Odhalíte v práci chybičku, která zachrání celé město před blackoutem.
1: Váhy, harmonie a dobrá nálada vás budou provázet jako osobní soundtrack. Dnes dokážete vyřešit i to, co se tvářilo neřešitelně.
0: Štíři, dneska půjdete opravdu do hloubky. Partnerka, případně partner vás konečně požádají o to, o čem jste už dlouho snili.
1: Střelci, dnes vás čeká milostné dobrodružství a nejen jedno. Buďte spontánní a moc o tom nemluvte.
0: Kozorozi, pokud máte zahradu, kopejte. Je tam poklad. Pokud ne, kupte ji.
1: Vodnáři, dnes budete mít spoustu geniálních nápadů a minimálně jeden uskutečníte.
0: A rybičky, nápad, který vás dneska osvítí, z vás udělá majitele nebo majitelku nejúspěšnější české firmy na pleťové krémy.
1: A my vám přejeme rozzářenou auru, dobrou karmu a ať vám chutná.
0: Mimochodem, proč mi nedala ty střelce?
1: Střelce?
0: Víc milostní zážitku na den. Mi dala, že budu zářit.
1: Jenom. Já ti to prohodím na příští hodinu.
0: Fajn.
2: Něco se chystá. Něco, co se otevře jen těm, kteří se odváží. Skřítek Rádia Čas už brzy odemkne svůj tajemný box. Co v něm je? Peníze? Nebo něco úplně jiného? Stačí jeden telefonát a všechno můžeš získat. Nebo taky všechno ztratit. Už brzy v programu Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Božiny Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Cristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
10: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
11: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
12: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
11: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.
0: Zdá se, že speciální horoskopy pro tento den s pozitivním vibem vám udělali radost, děkujeme za reakce. Pokud jste nevnímali nebo nestihli, tak ještě kolem 8:45 na Rádio Čas Várka s Lenčou a Radimem. No a v rámci té dobré pohody vás zveme, nebo takhle, to datum, o kterém chceme mluvit, se sice týká příštího týdne, ale registrace pro to, abyste vůbec se toho zúčastnili, je do zítřka, tedy do 5.6. Lení, o čem to mluvím?
1: Rozmarné slavnosti řeky Ostravice, naprosto skvělá akce. My jsme říkali včera, že nám to připomíná za našich mladých let Neckiády, to znamená sjezd Ostravice opravdu v fany, plavidlech a v čemkoliv, co si vyrobíte. Mimochodem právě na výrobu toho vtipného plavidla dostanete 2000 korun příspěvek.
0: Pokud se zaregistrujete, tedy přesně ano. Řečeno. Najděte si rozmarné slavnosti.cz a tam vás to navede. Jak říkáme, do zítřka, do 5.6. je ten den D. A pokud se nepletu, tak i Crazy Loď, nebo aspoň pokus o Crazy Loď za tým Rádia Čas nebo za náš mediální dům se příští týden, to je 13. že jo, bude účastný.
1: A 13. v sobotu budeme na místě a jinak ty ceny, které můžete vyhrát právě tady na té, na těch rozmarných slavnostech, jsou krásné, jsou to vlastně finanční odměny, takže to rozhodně stojí za to.
0: Krásné částky, takže ještě jednou rozmarneslavnosti.cz a když jsme u těch onlineů, i my jsme pro vás na casradio.cz.
3: Čas, Rádio Čas.

0: A to nám nenapíšete, přátelé. To nám nenapíšete.
1: Hele, tak jako tam není nic podstatného pro jejich život, nic nevyhrajou, maximálně se pobaví nebo se nám vysmějí, že jo. Ne, jsme trošku pozapomněli, ale hlavně někdy to bývá až po půl, takže možná mysleli, že to ještě nebylo. Víš, nevíš, s datem 4.6., tedy pro dnešní den, bude za chvíli, ale přišel nám to připomenout Honza Gavelčík, jakože by se nabízel jako přítel na telefonu takzvaně. Takže,
0: a my jsme na to úplně zapomněli.
1: No, úplně výmaz. No. My si tady čteme vaše cyklovýkony na jeden zátah, jo, na to se dneska ptáme a Jana, jak jsem pochopil z té zprávy, kdy si jezdila prostě běžně, jak já říkám, pro rohlíky, ale potom. Posledních pár let s manželem a s přáteli jezdíme pravidelně na Dovču, kde jezdíme celý týden na kole, například Českoslezské, Švýcarsko, Liptov, Znojmo a tak dále. Občas nám říkají šílenci, takže největší výkon 52 kilásků právě kolem toho Liptovského Mikuláše. Taky jsme jeli Demenovské jeskyně, podobně šílené převýšení, kdy to kolo táhnete a ne, že se vezete, no ale to z nás čekají Orlické hory. Dřív jsem měla normální a dneska už elektro, nicméně baterku používám velmi, velmi zřídka. Někde jenom u velkých převýšení.
0: No tak krásné, krásné tak příběhy, moc děkujeme.
1: Balíček, no.
0: No, a když jsme u toho komplex balíčku, tak co teď? Já jsem teď zmatená jak včela,
1: ne,
0: co budeme
1: dělat?
0: Ne,
1: to, co jsme slíbili, no ty se naciť, ty jenom zavři oči,
0: ano.
1: Udělej
0: protože
1: si musíš pročistit mozek, za chvilku se ptám já.
0: Jo, bude víš, nevíš, už za chvilku na Rádiu Čas.
1: Hezký nový den, je 7.35.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ale teď opravdu uslyšíš velká čísla. Kolega Honza Gavelčík ve studiu Rádia Čas, hezký čtvrtek i tobě, Honzi, ahoj.
1: Hezké dopoledne, nebo spíš teda ještě ráno. Já se musím přiznat, to není tak, že bych se sem spál. Já jenom vždycky, když voláte, abych teda přišel. Mně to bylo divné, že nikdo se jako neozývá. Já jsem si říkal, třeba to dneska nebude, třeba nebudu za hlupáka. No a teď to vypadá, jako kdybych prostě se toho nemohl dočkat.
2: My tě voláme vždycky, ale my jsme na to prostě úplně prostě zapomněli, že no máme víš, nevíš.
0: Tak se zeptej, Lení.
2: Dobře, tvůj cyklo rekord, to znamená, kolik jsi ujel na kole nejvíc za jeden den?
1: No, tak já spíš jakoby patřím k takovým průměrným cyklistům, já nejezdím na výkon, jezdím celkem pomalu, nikam nespěchám, jezdím ideálně sám, nechce se mi s nikým mluvit, to ostatně v přírodě tak mám většinou po každé. No a jako jenom těch 140, jakože Lysá hora zpátky, ale jakože asi bych jako dal víc, ale spíš jde o to, že tím, že já jedu tak pomalu, a vyjedu už ráno, tak potom se vrátím někdy třeba v 9 večer a už jako toho času moc není.
2: Jo, no tak to je málo, 140.
1: No tak jako není to úplně málo, ale no, jako, že bych asi víc, ujel víc, no.
2: No, to
1: kdyby,
2: jsem čekala.
1: Kdybych jezdil rychleji.
2: 140 to je nic moc, že?
0: Já budu moc rád, když budete stejně skromní i po dnešním Víš, nevíš, datem 4.6. Honzi, jsme rádi, že jsi přišel.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
0: Tak začneme trošku neveselé, ale ono je občas dobré to připomínat, ať se nezapomíná. Konec konců taky se ptala před časem, v roce 42 umírá v Praze na Bulovce po atentátu říšský protektor Heydrich. Načež nacisté krutě zareagovali a mstili se, takže šuplík nikdy víc. Nicméně, ona existovala ještě operace Reinhardt, pojmenovaná prý, mrk mrk na jeho počest, která měla za cíl vyhlazování, řekněme, nevyhovujících občanů, nechci specifikovat, které země se týkala operace Reinhardt a nebylo to moc příjemné.
2: Tak to teda vůbec nevím.
1: Že by Polska?
2: Taky mi to napadlo, no Poláci?
0: V nabídce jsou Polsko, Německo, Maďarsko, Slovensko.
2: Tak Poláci.
0: Já vás nebudu trápit. V 70. a 80. letech pobýval v tehdejším Československu, dokonce pod velkou ochranou tehdejší STB, i světem hledaný terorista Carlos, který je znám ještě pod jednou přezdívkou. Jak se Carlosovi taky říkalo?
2: To vůbec nevím.
1: Já nevím, kdo byl Carlos, já jenom vím, že to byl nějak z STB.
0: Tak byl to terorista a máš... zvíře. Zvíře vás nenapadá žádné?
2: Ne, máš možnosti?
0: Mám rozhodně. Tak buď to byla hyena, dingo, sup, šakal.
1: Šakal.
2: No mě tam jde ten dingo nebo šakal.
0: Musíte se domluvit.
2: Tak já dám na Honzu.
1: Já na Lenku.
0: Musíte se domluvit.
2: Tak dobře, tak říkáme dingo.
0: Tak ten šakal, takže dávám i takové malé plus. V roce 1966 měla v Praze premiéru hra... Špatně, bylo to v Paříži. Já už zase myslím na Prahu asi,
2: no,
0: jo?
2: No.
0: Protože ne,
1: kam jdeš na víkend?
0: Do práce.
2: prostě
0: ještě jednou, tak znova, jo? 1666, Paříž a premiéra hry Mizantrop. Kdo byl jejím autorem?
2: Molière.
0: Přesně tak. 62 roku dneska slaví, a to jsem zvědav, teda jako jestli poznáte podle hlasu, tato herečka. Já nevím, jestli vám mám říct něco dopředu. Mimochodem, tady byla ještě hodně mladinká, když hrála v legendárním filmu Pozor, vizita.
5: Jo, vrátil ses, přišel zdolejzat a ona už měla jinýho. A ty zutřel zobák. Topit se kvůli tobě, to by se ti líbilo. Teda vy mužský jste tak hnusný.
2: Tak to vůbec nevím.
0: Hrála i v Ordinaci v Růžové zahradě, sestřičku, a hlavně hrála Evičku Tričko ve filmu Bonnie a Clyde. Vůbec
1: já
0: nic,
1: a filmy, no.
0: Víte co, tak uděláme si to hravé.
2: Ale Evička Tričko, jako, ale já nevím,
1: poslouchej,
2: kdo to
1: Evičko, co máš za tričko, to zpíval Pepa Melen.

0: Jeníčková.
1: Ne, tak dobře.
2: Jeníková.
1: Ano, Veronika Jeníčková. Ano, jdeme, to uznáme si to.
2: To bylo hodně upocené teda, ano. No.
1: Když už jsme zmínili film Bonnie a Clyde, která zahraniční skupina umožnila filmařům a taky Ondrovi Soukupovi použít své dva velké hity za symbolickou jednu
2: Relax,
1: litru.
2: Don't do it.
1: Ano, přesně tak. No.
2: Relax. Jak se jmenovali?
1: A ještě písnička Power of Love, že jo?
2: Jo.
0: Ano.
1: No.
2: No relax, počkej, kdo to zpíval? Frankie Goes to Hollywood.
1: Yes. No a v roce 1783 bratři Montgolfierové veřejně ukázali svůj horkovzdušní balón. Když později vzlétl, víte, která zvířecí trojka byla na zkoušku na palubě?
0: Koza.
2: Že by ten lemur z ostravské zoo.
1: Takže chcete ten mix?
0: Ano.
1: Bratři? Dobře, buď to byla ovce, kohout a kachna.
2: Jú.
1: Nebo myš, koza a slepice. A nebo prase, pes a husa.
2: Mně se líbí ovce, ta kachna a ještě něco.
0: Jo, takže Ačko.
1: Nicméně tvoje koza byla v Bčku, Lení.
0: No, ale mně se tam nelíbí ta myš.
2: Počkej, Lení, ty tam byla taky.
1: Jdeme, ano, vlastně tak a konec a já moc děkuji za spolupráci.
2: Děkujeme.
1: Jo?
0: Jo.
1: Slušné. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Člověk se dneska nezastaví, ale my s tom máme velkou radost, protože doufáme, že i vám ta rána nebo i to čtvrteční ráno s rádiem čas utíká rychle. Zvlášť, když si dáme takové malé víš nevíš s bonusem, dá se říct.
1: Ano, protože i dnes třikrát za celé ráno hrajeme s Vento Bohemia o poukaz v hodnotě 500 korun na e-shop Vento Bohemia, kde najdete spoustu úžasné kosmetiky, taky čističe Dr. House nebo kosmetiku Nibou a Mítů, prostě spousta úžasných věcí.
0: Dokonce i nějaké ňamky, takže kdybyste chtěli jednoduchou otázku, která pravda bude trošku omezená časovým limitem, je důležité dovolat se, dáme rychlovku?
1: Dáme.
0: Třetí. Ano. Třetí na 77661280 právě teď.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.

0: hodiny Rádia Čas.
1: Tak jestli pak to bude ženská nebo mužská energie právě teď na lince Rádia Čas. Třetí v pořadí, kdo se dovolal do časovaný hodin? Dobrý den.
2: Dobrý ráno, je to muž, je to Milan.
1: Je to muž, ano, přesně tak.
3: Milane, krásné ráno. Máte vy nějaký cyklorekord? Na to se ptáme dnes celé ráno, kolik jste nejvíc ujel na kole? A kam třeba?
2: Já mám takový dva, já jsem asi 2-3 roky zpátky dal poprvý na kole od spod Norisovu horu, tam a zpátky, jakoby tam, že jo, na kole a na klasickým, tak to byl takový můj asi největší zážitek.
1: Wow. Takže podobně, jako zmiňoval náš kolega Honza, no.
3: Takže na klasickým.
2: Malém jsem to nepřežil, ale zvládnul jsem to, takže dobrý.
1: Vyšlo vám tehdy počasí, nebo jaké jste měl počasí?
2: Jo, já jsem měl v noci, takže to bylo super, ale klobouček sám před sebou, no, sice jako.
1: To dneskáme, teda opravdu, jako dneska, co čteme, to je jeden výkon za druhý. No.
3: A doufáme, že ten klobouček před sebou budete mít taky ještě společně s poukazem do Vento Bohemia. Jste připraven na jednoduchou otázku?
2: Zkusme, uvidíme.
3: Jdeme na to.
1: Co je to H2O?
2: Že by to bylo voda, chemická značka vody.
1: Ježmarja, pardon, já vám dám ještě časovač.
3: Tak ještě jednou.
1: Klidně to zopakujte.
2: tak to bude chemická značka vody.
1: Já myslím, že vám to uznám.
2: Super.
3: Ráda se úplně zapomněl.
1: Jste občas rychlejší, než já to spustím.
3: Každopádně gratulujeme, je to samozřejmě tak, takže poukaz na 500 korun do Vento Bohemia je váš.
1: Jenom nám řekněte, jak to ráno trávíte? Od čeho jste si teď k nám odskočil telefonicky?
2: Já jsem zaparkoval jen do práce, takže takový zrovna jsem vás poslouchal, tak říkám, zkusím to. A nějak.
1: Ale zjďte na buzeně pro nový den.
2: Mm-hmm. A jo, tak ježiš, já mám teďka volno, takže víkend před náma, tak je to dobrý.
1: Užívejte. Mimochodem na mail nejpozději do 2 týdnů, jak říkají pravidla, si najdete nebo dočkáte se svého poukazu, takže hezké nákupy a mějte se báječně.
3: Naslyšenou.
2: Perfektní, tak já teda děkujem.
1: Naschle.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.

0: Lenča a Radim, Rádio Čas, doufáme, že na čtvrtek už máte plány non-stop, ale i pro ty další dny jenom takový malý tip. Mimochodem, ty se chystáš ve dnech, o kterých teď jenom jako rychle budeme mluvit, do Brna? Příští víkend?
1: Příští jo, tenhle ne. No, no, tenhle máme víkend.
0: 12-13, tak jako kdybys chtěla vypnout mozek, ty většinou si vybereš nějaký, jako nějaké luno přírody a dáš nohy nahoru.
1: Ano.
0: Ale kdybys to chtěla trošku po technické stránce, připomínáme i vám, a rozhodně to není jenom pro chlapy, jo, pro celé rodiny. Transport show, tedy Truck and Bus Brno, už jsme zmiňovali, takže 12 a 13. Brněnské výstaviště a spousta programů. Lení, co tebe zaujalo z toho nejvíc?
1: Mně se líbí výstava treků, autobusů a dopravní techniky, taky dakarský speciál Alešel o Prajze. Navíc tam bude Burger Festival.
0: To jsem právě chtěl říct, že budu upřímný, že mě ten Burger Festival, ano.
1: A hudební Transport Fest. No, takže jo. Super. A navíc vám tam změří zrak úplně zdarma pro řidiče.
0: Jo, prevence je základ, takže pokud trošku pochybujete nebo mžouráte na značky, stavte se, a jak říkáme, program pro celou rodinu i s dětmi, takže jste zváni i za tým Rádia Čas, stejně tak jako do redakce.
1: Ano, protože aktuální zprávy má Honza Kavelčík. Gavlčík.
0: Borak.
1: Jajk.
2: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.

0: Rádio Čas.
1: Zdržet se aktuálně můžeme v Ostravě. Na cestě z Poruby do centra města před křižovatkou na Vodárně se tvoří kolony. Vážná nehoda se řeší v Kuřimi v ulici Blanenské. Osobní auto tady srazilo cyklistu, na místě jsou záchranáři. Pozor si musíme dávat taky v Kyjově v ulici Pod Kohoutkem. Tady bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v obci Zbíšov na Brněnsku v ulici Masarykově. A záchranáři zasahují taky v Brně v ulici Bělohorské. Tady osobní auto srazilo cyklistu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Oblíbené čínské platformy výrazně podraží. Sídliště Riviera ve Frýdku-Místku čeká proměna. Tenistka Sabalenková na Roland Garros vypadla už ve čtvrtfinále. Dobré čtvrteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Internetové nakupování už nebude tak levné. Evropská unie zavede nové clo na levné zásilky dovážené ze zemí mimo Unii. Podle expertů to i o více než dvojnásobek prodraží nákupy na oblíbených čínských platformách Temu, Shein nebo AliExpress.
0: Morava aktuál.
1: Frýdek-Místek čeká proměna. Město má v plánu v létě zahájit rekonstrukci prvního vnitrobloku na Riviéře, která je největším a druhým nejstarším sídlištěm ve městě. Úpravy začnou opravou asfaltové plochy, na které vznikne parkoviště. Olomoucký kraj opět podpoří venkov, a to prostřednictvím více než 160 projektů. Podle mluvčí hejtmanství Evy Knajblové půjdou peníze mimo jiné na opravy chodníků nebo zateplení školních budov.
2: Peníze z programu obnovy venkova jsme navýšili o téměř 17 milionů korun na 77,5 milionů. Je to rekordní částka, která pomůže tomu, aby se vesnice mohly rozvíjet. Program je určen hlavně pro menší vesnice do 2000 obyvatel. Těm totiž často chybějí peníze na základní investice. Hejtmanství se tak budou moci pustit i do projektů, na které by jinak neměli.
0: Rádio Čas Sport.
1: Světová tenisová jednička Arina Sabalenková nečekaně vypadla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. O překvapení se postarala ruská Diana Schneiderová. Běloruská favoritka v závěru druhého setu herně zcela odpadla a prohrála 6-3, 5-7, 0-6. Dnešek bude polejasný až oblačný, místy s přeháníkami a teplotami do 24. Tolik zprávy, po 8. pokračuje čtvrteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.
3: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.

0: milujete. Pohodové ráno, ladíte Rádio Čas, 8 hodin, 2 minuty, k tomu to je aktuální čas a s vámi ještě stále Radim a Lenka.
1: Že jsme si už několikrát povídali o tom, jak různí fiškuntálové, hlavně jako v podobě moderních technologií, dokážou z lidí vybrat peníze a někde to hodně,
0: ano,
1: hodně přesvědčivé a podobně. Tak jsem si na to vzpomněl, protože do pracovního mailu, a mám pocit, že jenom mě, to by ti asi přišlo, to by si všimla, jsem tak objevil a jak říkám, asi jsem byl natolik chytrý, jako že jsem poznal, že je něco v nepořádku, ale myslím, že spousta lidí, kteří kdyby si to přečetli, tak by odpověděli. Já vám to přečtu, jo. Dobrý den, já a Francis jsme výherci jackpotu Euromillions v hodnotě, no, téměř 115 milionů liber. Poté, co jsme pomohli mnoha charitativním organizacím, jsme se rozhodli osobně pomoci několika jednotlivcům po celém světě. Váš e-mail se objevil na našem seznamu potenciálních příjemců. Zašlete prosím odpověď s tímto kódem, plus je tam kód. Těšíme se na vaši odpověď, s pozdravem Patrick and Francis Connollyovi. Prostě mě na pracovní mail, prostě, takže kdo si třeba říká, že má jako tak nějaký špatný finanční stav, nebo jako nečte mezi řádky, jako neříkám, že to je extra přesvědčivé, ale jako...
0: No,
1: takže dávejte
0: takže pozor
1: bacha,
0: na to. No, jo. Opravdu. Dokonce i ten mail podle mě je nějaký zneužitý, protože vypadá hodně jako důvěryhodně.
1: A víš, co je divné? Teď se koukám.
0: Je to z Brna.
1: Takhle. Ty vidíš ho taky?
0: Já ho vidím taky.
1: Aha, protože, tak jen tak na okraj, jo, protože právě použili dokonce české jméno, nebudu říkat koho, jako z brněnské adresy, ale potom už je to samozřejmě asi AI vygenerovaný text, takže dvakrát měř a jednou řež, no, dávejte na sebe bacha, no.
0: A všechno ověřujte, pokud po vás blízcí chtějí nějaké peníze, volejte osobně nebo podobně, opravdu je to jako velmi nebezpečné v dnešní době.
1: 8.04, hity, které milujete k snídaní, dobrou chuť.
2: Mám prostě od

0: Omlouvám se, než jsem nám zapl šavličky, tak už
1: padam.
0: Už můžeme něco říct, nejenom Eva, ale i další hvězdy a hity, které milujete. Dneska k svátku všem Daliborům, jestli dobře pamatuju. Máme pro vás za chvíli i speciální horoskopy, protože život to tak zařídil, že nám přišla trošku jiná várka, že někdo by byl ochuzen, takže velmi pozitivní horoskopy, ale pozor, máme tady takovou, to není oprava, to je spíš doplnění dnešního tématu od posluchačky Renaty přes WhatsApp Rádia Čas, ale jenom připomeň.
1: Dneska se vás ptáme na váš cyklorekord, to znamená, kolik jste třeba na jeden zátah ujeli nejvíc na kole.
0: Tak občas se zapomíná na nás koloběžkáře. Ráda bych připomněla, že po cyklostezkách nejezdí jenom kola, jsou mezi námi právě i nadšenci, kteří zdolávají kalásky na sportovní koloběžce. Kopec, nekopec, vítr, nevítr, hory, nehory, všechno si poctivě odrážíme vlastní silou. Můj osobní rekord je 68 kilásků.
1: Wow.
0: Ze Žďáru nad Sázavou do Velké Bíteše a zpátky domů jsem rozhodně nepřijela s pocitem, že by koloběžka byla jenom hračka pro děti. A nejsou to jenom desítky kilometrů, znám koloběžkáře, kteří za jediný den zvládnou i víc než stovku. Takže všem krásnou a bezpečnou sezónu, zdraví vás posluchačka Renata.
1: Já jsem na koloběžce jezdila v Olomouci a bylo to skvělý.
0: Už na té jakoby dospělácké verzi.
1: Na té dospělácké právě, kamarádka tam měla a půjčovala mi, takže jsme si dělali výlety v okolí Olomouce a bylo to naprosto super, opravdu. A není to žádná sranda, je to dost velká makačka.
0: Tak je dobré mít nějakou tu helmu, či co? Asi v rámci prevence?
1: Asi jo, ale tak my jsme jezdili jenom po rovince, do okolních vesnic, ale jako fakt koloběžka se mi taky líbí. A teď nedávno jsem ji na jedné cyklostezce viděla a říkala jsem si, to bych si zajezdila.
0: Takže uvidíme. Prohlídneme se asi ty vaše WhatsAppy a podobně, využijte i Facebook a hlavně mějte pohodový čtvrtek.
2: Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo! Jedině

0: Pokud máte rádi tradice, tak teď vám ji trošku narušíme, ale ono je občas dobré udělat něco jinak. Třeba i tohle ráno s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas, protože jsme se rozhodli následkem toho, co občas život přináší, nějakých těch jakoby prostě rentononců, třeba i v dodávce horoskopů, udělat vám horoskopy pro 4. červnový den pozitivní a speciálně od ranní dvojky. Je to tak?
1: Ano, takže jdeme na to.
0: Pouštím speciální podkres a začínáme...
1: Berany.
0: Co kdybychom to teď vzali pospátku zase? Jo?
1: Dobře, takže ty budeš mít ryby, jo?
0: Takže ty si předtím začínala, takže já začínám a začnu vlastně u rybiček, přesně tak. Můžu? Lidi připraveni? Fajn. Nápad, který vás dneska osvítí, z vás udělá majitele nebo majitelku nejúspěšnější české firmy na pleťové krémy.
1: Vodnáři, dnes budete mít spoustu geniálních nápadů a minimálně jeden uskutečníte.
0: Kozorozi, dobře poslouchejte, pokud máte zahradu, kopejte, je tam poklad. Pokud nemáte zahradu, kupte si ji.
1: Střelci, dnes vás čeká milostné dobrodružství a nejen jedno. Buďte spontánní a doma o tom moc nemluvte.
0: Štíři, dneska opravdu půjdete do hloubky. Partner nebo partnerka vás konečně požádá o to, o čem jste už dlouho snili.
1: Váhy, harmonie a dobrá nálada vás budou provázet jako osobní soundtrack. Dnes dokážete vyřešit i to, co se tvářilo neřešitelně.
0: Pany, vy buďte hrdé na to, že máte cit pro detail. V práci odhalíte chybičku, která zachrání celé město nebo obci před blackoutem.
1: Lvi, zářit budete tak přirozeně, že by i slunce si mohlo dělat poznámky. Dnes se vám bude dařit ve všem, na co sáhnete.
0: Radci, svým nacítěním dneska dokážete utěšit smutného šéfa, kterého opustila manželka, a ten vám brzy zvýší plat.
1: Blíženci, budete mít na všechno minimálně dva názory a oba budou skvělé.
0: Bíci, hvězdy vám přejí v oblasti bytové, čekejte na znamení, výhodná nabídka ke koupi je za dveřmi.
1: Berani, dnes máte v sobě jiskru, která by dokázala rozsvítit i vypnutou lampu. Všechno, do čeho se pustíte, má šanci dopadnout epicky dobře.
0: A tak se staň.

0: Zvláštně, jak některé otázky na Radio Čas dokážou vzbudit pozornost lidí, kteří, mám pocit, asi poslouchají rádio, ale jako nikdy měli tendenci přispět, ale prostě pokud je to jejich srdcovka, tak se ozvou.
1: No, protože dneska se ptáme vlastně všech nadšenců do cyklistiky, jaký je váš největší cyklorekord, to znamená, kolik jste ujeli naraz na kole.
0: Bože můj, píše nám Radek i za syna Tobíka, kterému je 12 let a dopředu hlásí, že nejsou profi cyklisté, jo. Několik let jezdíme na Lipno a tam si na jeden zátah dopřáváme 85 až 90 kilásků. Mimochodem na druhou stranu si dneska užijeme krásnou přírodu rakouského příhraničí, kde několik kilásků nespatříme člověka, stavení ani auto. Syn má teď 12, ale jezero se mnou objíždí od svých 7 let. Od jeho 10 mu v kopcích už nepomáhám. Jeho rekord je 87.
1: Wow.
0: Můj rekord je všeobecně 150 kilásků a 87 kilometrů s vozíkem, v kterém vozíme našeho 37-kilového psa. Ještě bych měl podotknout, že elektrokola jsou u nás zakázaná a všude jezdíme na horských kolech. Mě bolí lítka, něco jsem to přečetl, vlastně tak.
1: Já jsem chtěla říct, že jsem se unavila jenom, když si to četl. Mm-hmm. Petr na Facebooku Rádia Čas píše, nejdelší nájezd mám 132 kilometrů za den. Nejdelší trip je 843,7 kilometrů z Olomouce přes Žďárské vrchy, Prahu, Most a Ústí nad Labem do Rumburka za 8 dnů.
0: Jo, takhle, to no, týden a no...
1: No dobře, tak 8 dnů, 843 kilometrů, to máš 100 kilometrů na den.
0: Kolem stovky za den. Ne, já už jsem začínám být rozmlsaný po těch zprávách, jo, které ale chodí a podobně. Ne, to vůbec, já jsem rád, že dojdu domů. V každém případě sondovali jsme v ulicích Moravy a Slezska, já myslím, že budou další velká čísla.
2: Pravidelně kolem 40, ale nejvíc bylo asi, myslím si, jakoby stovka, jakoby spíště do Krnova a zpět.
3: Na základce, tak jsme měli cyklovýlet a to jsme jeli z Kravař někam do Jeseníku.
4: No, já na kole moc nejezdím, takže moc nenajem.
5: Kolo není můj oblíbený kamarád.
3: Tak přesně nevím, kolik to je kilometrů, ale jelo se z Piště do Hradce nad Moravici.
6: Tak kilometrově budu střílet trošku od pasu, myslím si, že to bylo něco kolem stovky nebo něco přes stovku.
7: No, přiznám se, že jsem na kole jako jezdil jako kluk, teď už dlouho ne, a cyklorekord moc asi ne, protože to byl vždycky takový účelový.
8: Asi nejvíc 5 kilometrů, asi moc daleko úplně ne.
0: No, tam s tím posledním pánem jako souzním.
1: Bolí mě nohy.
0: Jo, přesně tak. No.
1: Co vy a vaše cyklorekordy, pište na náš Facebook a nebo taky na WhatsApp 7766 12 800.
9: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
10: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
11: Partnery akce jsou
12: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
11: Hity, které milujete. Radio Čas.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
18: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
19: Vystoupí Lucie Bílá, MIG 21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
18: Vstupenky na ticketportal.cz.
20: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
21: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
22: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
23: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
22: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
24: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Příjemné ráno, probouzíte se do čtvrtečního upršeného dne s datem 4. června a aktuální čas 8 hodin 29 minut.
1: Mimochodem, kdybyste se chtěli schovat, nevíme, jak dlouho to potrvá, ale kdybyste se předtím chtěli schovat někde do tepla, ještě si užít adrenalin, tak jenom připomínáme a připomínali jsme pár dní dopředu hru o bronz v rámci Maxa NBL Playoff, kdy Opava vyzývá Brňáky dneska ve víceúčelové hale v Opavě od 18 hodin, jo? Takže přijďte podpořit žluté peklo, tímto zdravíme naše parťáky. Nicméně my nemáme rozptyl jenom v rámci České republiky, ale tak nějak jakože i do světa, pokud jste s námi třeba online na cezradio.cz.
0: Vlastně nás můžete poslouchat klidně i v Americe, kam se právě podíváme na ty nejbizárnější zákony, které tam zůstaly a jsou stále v platnosti z dávných dob.
1: Tak povídej přehání, nechám se překvapit.
0: Mě hodně pobavil na Aljašce, že nesmíš budit medvěda kvůli fotce.
1: Já si bych to měl v plánu.
0: Já taky říkám jako, chápeš, jo, že jak to někoho napadne?
1: No já mám pocit, že všechny vznikly na základě zkušenosti, takže minimálně jednou to někoho napadlo a myslím, že potom jako nějaká končetina určitě chyběla.
0: Ano, v Georgii zase nesmíte nosit zmrzlinový kornout v zadní kapse. A schválně si typni, proč to tak je.
1: No Georgia, mám pocit, že to je na jihu, takže tam je hodně teplo, že jo?
0: No.
1: Tak jo, logicky se to rozpouští. A ty bys potom, tím, že kdybys třeba někde sedla, znečištila něco?
0: Ne.
1: Upocené hodně, no.
0: Vzniklo to prý údajně kvůli krádežím koní, protože když jsi měl v zadní kapce ten kornout, tak kůň mohl člověka následovat za zmrzlinou a zloděj nemusel koně vést. Takže si toho nikdo nevšiml, že ho krade.
1: No, tak jako hele, když se neumíme poradit, dáme to do zákona, asi tak.
0: No a vůbec ale nechápu, jak vznikl zákon v Alabamě, který zakazuje řízení auta se zavázanýma očima. Kdo to dělá tady ty věci?
1: Já mám pocit, že zrovna to je takový ten zákon, kdy člověk už nemusí vůbec komentovat, jenom to nechá doznít. Jo.
0: Ano, ano.
1: Jo, ale prosím vás, teď bez legrace, pokud se chystáte do nějakých končin nebo exotických, což se konec konců může zeptat tebe, vím, že Asie je občas hodně citlivá na to, takže někde opravdu pozor, ať už to se týká třeba odhalení vrchní části, že vím, že někde i klasická, jakoby, ne podprsenka, ale takové ty plavkové dvojdílné se jako nedávají, nebo žvíkání, případně odházení,
0: to
1: je vstup na chodník, ale rozumíme si, tak se chci zeptat úplně na závěr tohohle vstupu. Tajsko má něco takového, nebo jsou na něco citlivý extrémně?
0: Jsou na královskou rodinu.
1: To nesmíš zmínit, že?
0: Nesmíš
1: zarýt.
0: No, nesmíš vlastně v negativním smyslu se vyjadřovat o královské rodině nebo o králi, nesmíš si z nich dělat legraci a nesmíš jako cokoliv nějak znehodnocovat, na čem je královská rodina.
1: Když, jak jsi mi říkala, mimo záznam, pan král ten si užívá života, že jo? Jak
0: pan král má divoký osobní život, ano, ano. Je, ale tam platí to, že král si může dělat, co chce v jeho osobním životě, takže tam to všichni tolerují. Ale jeho život milostný je na knihu. Podle mě by z toho měla vzniknout nějaká kniha nebo film.
1: Ale předpokládám, že bude oslavná, no.
0: Protože on si chtěl vzít jinou ženu a měl první manželku a taky obvinil z nevěry a ona musela okamžitě opustit zemi.
1: Ale nepopravili, že ne.
0: Ne.
1: Neudělal to ala Indra.
0: Ne, ale vyhostili. Ze dne na den, do Británie.
1: Fakt?
0: Mm-hmm.
1: Já nevím, a to je trest?
0: Z Tajska do Británie, to je velký trest.
1: Fakt? Jak to?
0: Já bych radši v Tajsku.
1: Jo, to počasí zase, že jo? No. To jsi ty?
0: Ne.
1: To jsi ta manželka bývalá?
0: Že by mě za trest vyhostil do České republiky.
1: Jo, takhle, protože měl občance Wong Chu. Já tady se půjšel. Můžeme jít dál?
0: Můžeme.
1: Prosím, děkuji. Radio.

0: Jedna za druhou na Rádiu Čas, vlastně na spousty způsobů. Hity, které milujete kdykoliv online, z Radio.cz, napříč republikou, taky digitálně přes DAB+, takže opravdu ten zásah je široko daleko i jako televizní kanál, jsme k mání. No a k tomu dneska takhle, kdyby po dnešním ránu nebo čtvrtečním programu Rádia Čas někteří jako neoprášili kolo, moc bych se divil.
1: Já ho neopráším určitě.
0: Tak teď nevím, no, co mám říct, jako jestli to mám aspoň zopakovat.
1: Ne, ale byl to krásný oslý můstek k dnešnímu tématu. Jaký je zatím váš největší cyklorekord? Odkud kam jste jeli a proč?
0: Podíváme se dál. Roman, hodně chlapi se dneska rozepsali, jo, kteří tak jako většinou tak jako z dálky nás pozorují. Zrovna včera jsem jel 186 kilometrů kolem řeky Moravy a Baťova kanálu na gravelu a rekord mám 211 kilásků a navíc na fůlu. Prosím vás, Romane, pište mi tam překlady, já vůbec nemočím to čtu, jo. Taky okruh kolem jihu Moravy přes Pálavu, ale jsem jenom hobby cyklista a jezdím jenom, abych se hýbal a užíval si to. Mějte se, Romane, taky se mějte. To, vy nejste hobby, prosím vás.
1: Hobby cyklist, jako
0: a takové
1: představuju.
0: Profi kolo, to vypadá, že jste se to mohl koupit byt, ne?
1: No, tak to tak bývá, ty kolo. Mm-hmm.
0: No.
1: Já si myslím, že hobby cyklista v mé představě jsem já, kdy jednou za rok ujedu trasu Příbor-Kopřivnice, což je asi 7 kilometrů.
0: A máme tady ještě jako zastání od Hanky, počkej, kde to mám, tady zdravím Renatu, tady kolegyni posluchačku Renatu, potvrzuju, koloběžka je taky boží, loni jsem na ní jela k doktorovi a zpátky jsem to vzala s kratkou a dala jsem si 80 kilásků, ta zkratka byla v uvozovkách, jo, takže
1: je to podobně. Sice další za to horší cesta. Evče píše, Ostrava Hukvaldy asi před 52 lety jsem ujela, Janet 160 kilometrů a Loul, já vždycky nevím ty přezdívky. Můj rekord je Ostrava Praděd, Ostrava 224 kilometrů. Wow.
0: Tak prosím vás, jestli z toho jakoby šlapání do pedálů nejste unavení, tak bychom tady měli ještě jedny časované hodiny. 500 na nákup u Ventobohemia.cz, všechno podstatné jsme řekli, ale nejpodstatnější ještě nepadla ta třetí otázka pro dnešní ráno. Lení, vyber si pořadí.
1: Dáme 5. v pořadí a volejte právě teď na 7766 12 800.

0: Rádia Čas.
1: Kdo si hraje nezlobí a celý tento týden se vracíme k časovaným hodinám na Rádio Čas. Připomínám, když tak doporučuji, mrkněte se na e-shop ventobohemia.cz, kde si můžete nakoupit, pořídit ledacos a kromě všeho, co už jsme zmínili, třeba i nějaké ty dobrotky pro vás, manžela, pro vaše děti. Jo? Za 500 by to bylo dneska pro koho? Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Kdo pak je na druhé straně? Dobré ráno.
2: Tady je Alena z Brna.
3: Je, ale zdravíme, máváme do Brna, jaké tam máte počasí?
2: Krásně, krásně, úplně modro, slunko.
3: Ty jo.
2: Chystáme se k vodě.
1: A u nás taky krásně prší, no.
3: U nás prší.
2: No, já bych radši, kdyby pršelo teda, protože je sucho.
1: No. Alenko, zeptáme se vás, posloucháte nás asi celý dnešní den. Co vy a kolo? Tak nějak jako šlápnete občas do pedálu, nebo to není vaše parketa?
2: Není to moje parketa, kolo, ne.
1: A otázky, které jste slyšela v časovaných hodinách, zatím šly, nešly?
2: No, tak já nevím, 50-50.
1: Dobře, tak...
3: Já myslím, že to půjde, že to půjde.
2: To uvidíme.
3: Alenko, jste připravená?
2: Ano.
3: Tak, které zvíře je označováno jako král zvířat?
2: Lev.
1: Malá nápověda dělá hav.
2: Král zvířat?
1: Nebo mňau?

0: prozradit,
1: to je náhoda.
0: Můžeme prozradit, že to je teta Lenči, že jsou domluvené, takže rodina je obohacená o 500 a podobně. Ach, jo, to musíte méně nápadně udělat, nesmíte všechno prozradit, holky.
1: No jo, no, to jsme celý my.
0: Máte smysl pro humor, Alenko, já to cítím.
1: Díky, díky.
0: A víte proč? Protože máte křestní jméno jako moje maminka. Mami, ahoj.
1: Jo, to je hezký, no. Ale to už nikdo nedává teď takový jméno.
0: No vlastně jako malé holčičky Alenky nejsou, to je pravda.
2: Málo,
0: no.
2: Vůbec, no.
0: Tak pokud nás posloucháte teď v porodnicích a nejenom v Brně, můžete to napravit, jinak rádi jsme vás slyšeli a mějte se báječně.
1: To je to hezký jméno.
0: Zlatá jste. Naschranou.
1: Tak děkuji moc krát a hezký den přeju.
3: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Na snídani tento pátek dorazí Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
4: Hity, které milujete.
6: Radiočas.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
15: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
16: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
17: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
0: Lení, prosím tě, já chci jenom zlepšit den. Hoď mi to tam.
2: Co?
0: Po pozvánce na Megáč, hoď mi to tam.
2: A jo, mega koncert Rádia Čas.
0: Ne, hoď mi to tam, jenom to.
2: It's a final countdown.
0: Tak já to mám, někdy to mám jako zaklínadlo, někdy jako prokletí, ale někdy si to docela užívám. Lenča po každé, když slyší pozvánku na Megáč, tak to tam jako broukne. Dala by se aspoň ještě jednu, vyber si kohokoliv dalšího z interpretu, jestli bys taky něco broukla. Co se ti vybaví, Jan? Připomínám všem, jo, David Koller, Lenny a speciálního z Marpo a v neposlední řadě taky Olympic.
2: Ne. Moc snadno se želva pod něho ní.
0: Super, výborně. No, jak už jsme si říkali, no, některá místa jsou rozebraná, takže nakupujte, i kolegové rokeři mají čas. 21.11. se na vás těšíme, doufáme, že ve vyprodané aréně, protože to bude velké.
2: Já pořád přemýšlím ještě nad dalšími písničkami, že bych se mohla jich naučit víc.
0: Lenny bych nedal, jako její maminku.

0: bych uměl zaspívat, že jo.
1: No a David Koller, toho já mám pořád spojeného s Lucí.
0: Ráno bývají nebezpečný.
1: Aha.
0: A podobně, no a za Lucí? Sex je náš, dělá dobře mě i tobě.
1: A nebo medvídek z Bogoty. Usnul a spí. Já to asi nebudu radši dělat.
0: Ty jako usnula mám.
1: Já, ne, já jsem normálně, teď jak se slyším v těch sluchátkách, tak ten můj vjem z toho mého zpěvu je ještě silnější.
0: Jsi hodně bojovala. Bojovala si o život, nicméně od toho jsou profíci, aby vám udělali lepší den, takže předprodej ještě jednou na webu.
1: Časradio.cz.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: mu to jenom zapni, on si to řekne sám všechno. Můžeme, můžeme jít.
1: Ale Škubal na rádiu Čas, krásné dopoledne.
2: Ne, děcka ne, jste tady.
1: A
2: jste tady vy.
1: My jsme tady měli téma, nebo a máme celou dobu cyklo rekordů, ale Aleš přišel do studia a napálil nám úplně jiný rekord, takže prosím tě, Ale řekni nám, co se dělo včera u tebe v tvém osobním životě.
2: Hele, já to tak trošku trénuju na maraton, jo, ale na bruslích, jo, takže 42 kilometrů a včera už jsme se dostali na hranici 32, jo, dali jsme to za dvě nějaké 40 nebo kolik.
0: Odkud kam jste jeli, nebo kde jste trénovali, jezdíme, nebo tam a zpátky,
2: ne, my jezdíme jako cyklostezku, ona má nějakých 6 kilometrů, takže ty okruhy 6 kilometrů a jezdíš jakože pořád dokola, jo, ale jo.
1: No. To jsi jak ta rybička v tom akváriu, ano, že je pořád tak. dokola. A baví tě to, když jezdíš pořád dokola?
2: Moc, fakt?
1: Já totiž mám takový ten jako nešvar, že já musím, když někam jdu nebo jedu, já musím někam dojít a někam dojet. Já neumím dokola, já musím mít vždycky ten cíl.
0: A ten smysl.
2: Úplně stejně jako moje žena, jako dokola ne, jo, prostě někam, ano, jo, jo.
1: Dobře, a na kole tvůj rekord osobní?
2: Hele, to už jsem chtěl hodit to kolo, jakože takhle do trávy, už na to nesednu. S nějakým převýšením, bylo to v Jeseníkách, tam kolem Vrbna, jo, a dali jsme 120 kilometrů, ale víc v životě jsem nedal.
1: Nikdy. Já mám chuť hodit kolo do křeví už po 6 kilometrech, jako.
0: Jana, můj člověk, dostala jsem kolo na 50, asi třikrát jsem objela taneční parket a už stojí úspěšně 7. rokem ve sklepě. Zdravotní stav mi jízdu přikazil. Jana, ale pozor, Jana tak tam má jako smutný smajlík, takže to není jako dobrovolné, jo, a podobně, jo. Každý to má jinak a no tak jo, no. Tak
2: já jsem slyšel vykládat nedávno, a já nemyslím, že si to dobře pamatuju, tvůj rekord na kole, že jsi to kolo někde půjčil, že jsi přijel z místa A do místa B, je to
0: jsem,
2: pravda?
0: Ne, to jsem říkal z nadsázku, já mám rád jízdu na kole, akorát já mám fakt vítr z města. Mě děsí jako dopravní provoz a vím, jak lidi bezohlední, takže kdyby to byl, kdyby někdo zavezl na letiště,
2: ano.
0: Tak jsem tam celý den hudba v uších a prostě jenom bezpečně, takhle, nesmí tam být ani ta letadla. Ale rozumíme si.
1: Jo, to asi jo. Klidně můžeš přijet na návštěvu do Mošnova, tam to stolik nelítá.
0: Tak Ali, předáváme agendu, máš tam spoustu příspěvků a užívej do sita.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Radiočas. Radiočas.
1: Aktuálně se můžeme zdržet v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města. Před Jirskou osadou se tvoří kolony. Nehoda nás potrápí v Jeseníku v ulici Priznicově. Osobní auto tady skončilo mimo vozovku. S komplikacemi musíme počítat taky v Brně v ulici Bělohorské. Tady se stala vážná nehoda, osobní auto srazilo cyklistu, na místě jsou záchranáři. A bouračka dvou aut nás potrápí taky v obci Zbýšov na Brněnsku v ulici Masarykově.
0: Radiočas, nejnovější zprávy.
1: Největší zájem o brigádníky je v gastronomii. Ve Zlínském kraji přibývá turistů. Volejbalistky dnes v Lize národů čeká utkání s Polskem. Dobré čtvrteční dopoledne u zpráv Radiočas přeje Honza Gavelčík. Roste zájem o brigádníky. Největší poptávka je v gastronomii, cestovním ruchu nebo v zemědělství. Firmy poptávají hlavně pomocníky, kteří jsou ochotní během prázdnin pracovat i několik týdnů. Studenti se ale čím dál víc kladou podmínky.
0: Morava aktuálně.
1: Nejlidnatější ostravský městský obvod jich bude mít nový areál sociálních služeb. Vedení ho chce nechat vybudovat v části Hrabůvka. Nabídne zázemí pro seniory a rodiny, které pečují o své blízké. Stavět se má začít za 3 roky. Zlínský kraj navštěvuje čím dál víc turistů. Jenom během prvního čtvrtletí letošního roku sem zavítalo bezmála 138 tisíc hostů. A to je oproti loňsku víc jak 3% nárůst. Podrobnosti dodává Petr Michalec z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
2: Výrazně přibylo zahraničních návštěvníků, jejichž příjezdy i přenocování zrostly zhruba o 17%. Nejvíce přijížděli Slováci, přes 9 tisíc hostů, tedy zhruba 41% zahraniční klientely. Následoval Polsko a Německo. Celkově hosté v kraji strávili více než 357 tisíc nocí. Zlínský kraj tak potvrzuje rostoucí zájem i mimo hlavní sezonu.
0: Radiočas Sport.
1: Po vítězném vstupu do Ligy národů proti domácí Číně odehrají dnes české volejbalistky na úvodním turnaji zápas proti evropskému soupeři. Čeká je čtvrtý tým světového žebříčku Polsko. Zápas začíná právě teď. A dnešek už by měl být polojasný až oblačný, místy sprchne a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají odpoledne pohybovat od 20 do 24 stupňů. Tolik zprávy, po 9. pokračuje čtvrteční, teď už dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
3: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovy ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovy.cz.
4: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Vrazím se do mě nad ránem, kvalitním vínem omámen. Stříny se stávají zatáčky, točí se světcem na stráčky.
0: Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, toží se svět

0: Taky dneska tady u mě klasika, u Mixpultu, kafe, taková energie zbalená na cestou, ta bude hudební, věřím, zábavná, ale hlavně s vámi, časáci. Já se moc těším od Aleše Šklubala, ať čtvrtek stojí za to. No a vrátím se k tomu bavit. To bude i naše téma, sedneme na kolo a budeme tak trošku bourat rekordy. Ty vaše nejdelší trasy zmapuju za chviličku. Jinak hudební cesta je jasná. Z rádia Čas hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a dneska rekordy na kole od vás. A já, když se chystám na rekord na kole, tak problém nejsou asi ty kilometry, ale usedět to po hodině, vás to bolí od tamtať až k hlavě. A jeden můj kamarád říká, to musíš takzvaně rozsedět. No nevím, jestli to ještě nikdy nepodařilo, prostě nejde to. Co vy a ty dlouhé trasy na kole? Do pedálu s námi šlápl Roman. A pozor, Roman, ahoj, zrovna včera jsem měl 186 kilometrů kolem řeky Moravy a Baťova kanálu, tak ravelu a rekord mám 211 kilometrů, palec nahoru, tak co tady máme dál, Petra, Ostrava u Kvaldy, nějaký 80 kilometrů, Petro, jezdíme minimálně jednou za rok a to je nádherná trasa, vůbec tam není převýšení, možná ten konec a potom ta pekárna, že jo, a ten frgál a to kafíčko k tomu, no, je to stojí za to. Máme tady Martina, Martin píše 142 kilometrů na klasickém horském kole a Míra napsal, letos pozor, to bylo 260 kilometrů za den. Tuto neděli Vsetín, Malá Fatra a zpět. No a v životě to byl Vsetín, Praha, 334 kilometrů. Ale to už je dávno, to se psal rok 2008. Teď už si raději vybírám ty boční cesty anebo cyklostezky. Nechápu, to už je vysoké číslo. To není jenom hopnout na kolo, ale to už musí mít člověk natrénováno, to prostě nejde. Takže vaše nejdelší trasa na kole, odkud kam, pište, rozšlápněte to se rádiem Čas a já to našlápnu muzikou. Z rádia Čas hity, které milujete.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
5: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
6: To se ještě domluvíme.
4: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
6: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v olomouckém kraji.
4: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
6: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
7: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy, relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
8: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
9: Rádiu Čas.
10: Hity

0: Já jsem nedávno četl, že člověk by měl udělat čas od času něco crazy, něco, co nedělá, prostě něco, co je úplně jiné, co se tak těžko vymyká. A tak možná otázka zní, kdy jste naposledy udělali něco takzvaně crazy. Já bych na to tip měl. Rozmarné slavnosti řeky Ostravice. Vyrobte si své plavidlo a pojďte s námi do toho. Každá zúčastněná posádka získá finanční příspěvek 2000 korun na stavbu svého plavidla. A pokud se umístíte na předním místě, můžete vyhrát 10, 8, 6 tisíc korun. A přihlásit se je možné do pátku samozřejmě včetně. Takže loni i letos bude mít svou crazy loď, ano, podtrhuju crazy loď, tým Rádia Čas, určitě nás poznáte, moc se na vás těšíme. Takže v sobotu 13. června se rozjede 10. ročník rozmarných slavností řeky Ostravice. A vy se můžete zapojit i přímo do hlavního bodu programu, to znamená sjezdu těch netradičních plavidel. Přihlásit se můžete, ještě jednou tedy podotýkám, do pátku, včetně toho pátku, na rozmarneslavnosti.cz. Teď hejte, které milujete, a za pár minut, co jste o věci, respektive takhle, víš, nevíš, připomenu, zopakuju, dobré ráno z Lenkova rádio.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se nám už vyčasí a provázet nás bude prosluněná obloha. Většinou čekáme polojasno až oblačno, jen ojediněle by se místy mohly přidat i slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Přesně tak, teď pozvu na místa, kde vás to rozhodně bavit bude. Zítra a v sobotu Masarykovo náměstí, tady dva dny zábavy, inspirace a setkávání v centru Ostravy. Čekají vás prezentace místních spolků, škol, organizací, workshopy, ukázky činnosti, tvořivé dílny, vystoupení, nebude chybět hudba, tanec, divadlo, atrakce pro děti, ani dobroty z místních kaváren a restaurací. K tomu moderátoři Rádia Čas, takže těšíme se na vás v centru Ostravy. Stavte se. Bavit bude i benefiční koncert pro rodiny. Tento pátek od 19 hodin v Kulturním domě Poklad. Jedinečný koncert je beneficí pro Centrum pro rodinu a sociální péči. Je to ostravská organizace, která pomáhá zvládat život se zdravotním postižením. Pokud zajdete, pomůžete dobré věci a hlavně se budete dobře bavit. No a užít si můžete i Sokol Šlap 2026. Den plný pohybu, zábavy, muziky. Akce v Příboře od 9 hodiny tuto sobotu a na své se přijdou jak malí, tak velcí. Připraven je nesoutěžní i soutěžní cyklovýjezd a tématické cyklotrasy. Takže pokud jste se vybrali, užívejte, bavte se. No a z Rádia Čas za vámi a všude, ať jsou kolem vás hity, které milujete.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90.

0: 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
2: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
3: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: mezi rádiem čas dneska na kole a vašimi cyklo rekordy a to bude platit i po 10. hodině. Od Aleše Škloubala hezky našlápnutý den, no a k tomu hity, které milujete. No a s Honzou Gavalčíkem teď jdeme na čerstvé zprávy, bude 10.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hromadná nehoda se aktuálně řeší ve Studénce. V ulici Budovatelské se srazila 3 osobní auta. Zdržíme se taky v Zábřehu na Šumpersku. V ulici Strejcově tady boural cyklista. Nehoda se stále řeší v Jeseníku v ulici Priznicově. S komplikacemi musíme počítat taky v obci Zbíšov na Brněnsku, v ulici Masarykově, kde bourala 2 osobní auta. A vážná nehoda se stala v obci Pitín na Uhersko-Hradišťsku, na hlavním tahu Bojkovice Slavičín. Osobní auto tady srazilo chodce.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Stát pošle seniorům 60 milionů. Slezská Ostrava pomůže rodinám s placením dětských kroužků. Na mítinku Diamantové ligy v Římě budou dnes závodit i čeští atleti. Dobré čtvrteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Důchodci si přilepší. Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. Části seniorů pošle kompenzace v celkové hodnotě 60 milionů korun. Peníze podle televize LTV Plus dostanou ti, kteří vracili příspěvky státu.
1: Morava aktuálně.
0: Slezská Ostrava znovu pomůže rodinám s placením dětských kroužků. Spouští totiž oblíbený program Korenci, díky kterému můžou rodiny získat až 1000 korun na volnočasové aktivity pro jednoho potomka mladšího 18 let. Pokračuje mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
2: V loňském roce byl o program rekordní zájem a z toho důvodu jsme se rozhodli navýšit kapacitu a letos může program Korenci využít až 600 dětí ze Slezské Ostravy. Chceme, aby děti měly možnost sportovat a navštěvovat kroužky bez ohledu na finanční situaci rodin.
0: Projekt potrvá až do 30. listopadu. Olomouc bude bezpečnější. Radnice chce na vytížené křižovatce ulic Velkomoravská a Rooseveltova instalovat systém detekce jízdy na červenou. Řidiči tu totiž často nerespektují semafory a to vede k častým nehodám.
1: Rádio Čas, sport.
0: Na dnešním mítinku Diamantové ligy v Římě budou závodit i čeští atleti. Do venkovní sezóny vstoupí tyčkařka Amálie Švábíková. Další start čeká oštěpaře Jakuba Vadlejcha a výškaře Jana Štefelu. Hlavní program začne v 9 hodin večer. Dnešek bude oblačný, místy polojasný, ojediněle s přeháníkami a s teplotami od 21 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje čtvrteční dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
3: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Je to název hodinek, nebo značka hodinek, které běžně stojí stovky tisíc až milion korun.
5: A teď jsou v akci za kolik?
4: Ale to je pravda. Oni teďka vydávají nějaký model, který stojí zlomek ceny zhruba 8 tisíc korun.
5: Paráda, hned běžím do obchodu.
4: A my běžíme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, vás pěkně pobavit.
1: Rádio.

0: Dneska vyzvídám, jaké máte cyklorekordy a právě u nich se za pár minut zastavím. Pozvu také do Opavy na skvělý basket a po ránu se hrálo víš, nevíš. Takže pokud jste nestihli, to také připomenu. Od Aleše Šklobala vysněný, vytuněný čtvrtek a ať se daří. No a z rádia Čas hrajeme hity, které milujete. Tak ať podpoří třeba, já nevím, na cestách, ať už třeba pracujete, nebo jste doma, nebo jste na zahradě a tak dál, třeba v garáži, tak prostě ať je z hity, které milujete, prostě fajn.
1: Rádio.

0: Rádio Čas, Čas kam za sportem.
1: Přijďte podpořit skvělý basket. Basketbalový klub Opava hraje zápas o třetí místo Maxa NBL. Další zápas je dneska od 18 hodin, bude se hrát v opavské sportovní hale a na opavskou palubovku zavítá Pumpa Basket Brno. Každý fandál se tady určitě počítá, protože tenhle ten zápas bude stát za to. Tak ať rozproudíme to žluté peklo. Zpátky muzika, zpátky hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
0: Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Nový Top Topic Mango půl litru za 22,90. Nebo Nealko pivo Birgo o různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
10: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
11: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.
12: Když si jen tak jdu

0: Dnešní téma na rádiu Čas, cyklorekordy. A tak věděli byste, jaký je rekord v nejvyšší rychlosti na kole, kolik se dá z kola takzvaně dostat, vyždímat. Já už dopředu řeknu, že mi z toho spadla brada. Tak si zkuste tipnout a typovalo se také v našem Víš, nevíš. V dobrém ráno s Lenkou, Radimem a dneska Jonzou. Takže klidně, pojďte do toho s námi.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V 70. a 80. letech pobýval v tehdejším Československu, dokonce pod velkou ochranou tehdejší STB, i světem hledaný terorista Carlos, který je znám ještě pod jednou přezdívkou. Jak se Carlosovi taky říkalo?
4: To vůbec nevím.
3: Zvíře vás nenapadá žádné?
4: Ne, máš možnosti?
3: Mám rozhodně. Tak buď to byla hyena, dingo, sup, šakal.
5: Šakal.
4: No mě tam jde ten dingo nebo šakal.
3: Musíte se domluvit.
4: Tak já dám na Honzu.
5: Já na Lenku.
3: Musíte se domluvit.
4: Tak dobře, tak říkáme dingo.
3: Tak ten šakal, takže dávám i takové malé plus. V roce 1666 měla v Praze premiéru hra špatně. Bylo to v Paříži. Já už zase myslím na Prahu asi,
4: no,
3: jo?
4: No.
3: Protože ne,
5: kam jdeš na víkend?
3: Do práce.
4: Do práce.
3: Ne, prostě ještě jednou, tak znova, jo? 1666, Paříž a premiéra hry Mizantrop. Kdo byl jejím autorem?
4: Molière.
3: 62 roku dneska slaví a to jsem zvědav, teda jako jestli poznáte podle hlasu.
6: Jo, vrátil ses, přišel zdolejzat a ona už měla jinýho. A ty zutřel zobák. Topit se kvůli tobě, to by se ti líbilo.
3: Hrála i v Ordinaci v Růžové zahradě sestřičku a hlavně hrála Evičku Tričko ve filmu Bonnie a Clyde.
4: To byla ta, co si ho nechtěla slíkat, když něco bylo,
3: přesně
4: že jo?
3: Přesně tak, přesně no. Tak.
4: Janěková.
3: Ne, ještě jinak.
4: Janíčková.
3: Ne, tak dobře.
5: Jeníková.
3: Ano, Veronika Jeníková. Ano, jdeme, uznáme si to.
5: Bylo hodně upocené teda, ano. No.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
7: Dnes se nám už vyčasí a provázet nás bude prosluněná obloha. Většinou čekáme polojasno až oblačno, jen ojediněle by se místy mohly přidat i slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
8: Hity, které milujete.
1: Radio Čas.

které milujete. Radio Čas.

0: Dnes se vás ptáme na vaše cyklorekordy a tak já tady také až neuvěřitelné mám. Nejvyšší rychlost na kole. Jo, jestli jste si typovali, tak jste si možná typli nějakou rychlost a já to teď uvedu na pravou míru. Rekord za vozidlem drží Dennis Miller a je to 296 km hodině. Tak tohle si nedovedu představit ani v autě. Ještě jeden a český rekord tady mám a napsal nám do naší debaty Míra z Kolína, takže zdravíme do Kolína, Míro, a děkujeme hlavně. A můj osobní rekord je 100 km na trase Kolín Pardubice a zpět a bylo to na první garanční prohlídku s novým kolem. Jinak píše dál Míra a píše mrkněte na jméno Sváťa Božák. Je to rodák, tuším z Rožnova pod Radoštěm. Sleduju ho dlouhé roky a je to velký démon, co se týká silniční cyklistiky. Jeho cesta napříč Amerikou, tak to byl fakt mazec. Vytrvalec, který drží několik českých rekordů v non-stop jízdě a jízdě na 24 hodin. Takže pozor, teď ten rekord. Za 24 hodin ujel po České republice 782 kilometrů. Klobouček. Tak mám, ještě píše dál Míra, od něj podepsanou knížku Kdo spí, nevyhraje. V České televizi o něm je dokument odvysílaný, takže na něj se můžete také mrknout. Míro, moc děkujeme do této debaty, to je tip tipu. Moc díky. A pro vás tip na českého batmana na kole. Tak třeba se na to podíváte. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, tady jsou vaše rekordy na kole. Přidejte se a já hraju hity, které milujete.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na snídani tento pátek dorazí Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, Vision.

0: tam!
1: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silver Crest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady!
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
9: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
11: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Letí to, bude 11 hodin a to je taková startovní čára pro obědovko Rádia Čas. Takže za chviličku hrajeme o voňavou pizzu. Je s vámi Aleš Šklubal, teď už také kolega Honza Gavelčík ve zprávách a bude 11.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane.

0: a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
1: Hity, které milujete.
3: Radiočas.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

Řidiči aktuálně pozor na hlavním tahu Krnov-Opava. V části Červený dvůr se srazila dodávka s osobním autem. Silnice je proto dočasně uzavřena a na místě zasahují všechny složky integrované.

0: přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Příští týden se ochladí. Sídliště Riviera ve Frýdku-Místku čeká proměna. Tenistka Sabalenková na Roland Garros vypadla už ve čtvrtfinále. Dobré čtvrteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Připravme se na další ochlazení. Už zítra srazí teploty studená fronta, která přinese déšť a místy i bouřky. Teploměry se o víkendu sice znovu vyšplhají nad 20. Z kraje příštího týdne ale mají denní maxima klesnout až k 16 stupňům.
1: Morava aktuálně.
2: Frýdek-Místek čeká proměna. Město má v plánu v létě zahájit rekonstrukci prvního vnitrobloku na Riviéře, která je největším a druhým nejstarším sídlištěm ve městě. Úpravy začnou rekonstrukcí asfaltové plochy, na které vznikne parkoviště. Olomoucký kraj opět podpoří venkov, a to prostřednictvím více než 160 projektů. Podle mluvčí hejtmanství Evy Knajblové půjdou peníze mimo jiné na opravy chodníků nebo zateplení školních budov.
3: Peníze z programu obnovy venkova jsme navýšili o téměř 17 milionů korun na 77,5 milionů. Je to rekordní částka, která pomůže tomu, aby se vesnice mohly rozvíjet. Program je určen hlavně pro menší vesnice do 2000 obyvatel. Těm totiž často chybějí peníze na základní investice. Podporu hejtmanství se tak budou moci pustit i do projektů, na které by jinak neměli.
1: Rádio Čas, sport.
2: Světová tenisová jednička Arina Sabalenková nečekaně vypadla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. O překvapení se postarala Ruska Diana Schneiderová. Běloruská favoritka v závěru druhého setu herně zcela odpadla a prohrála 6-3, 5-7, 0-6. Dnešek bude polojasný až oblačný, ojediněle s přeháňkami a s teplotami od 21 do 25 stupňů. Tolik zprávy, po 11. hodině pokračuje čtvrteční dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
4: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Je to název hodinek, nebo značka hodinek, které běžně stojí stovky tisíc až milion korun.
6: A teď jsou v akci za kolik?
5: Ale to je pravda. Oni teďka vydávají nějaký model, který stojí zlomek ceny zhruba 8 tisíc korun.
6: Paráda, hned běžím do obchodu.
5: A my běžíme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, vás pěkně pobavit.
1: Rádio Čas.
7: Rádio Čas.

0: 11. hodina sympaťák, hodina chutí, už za chviličko hrajeme obědovku Rádia Čas, držím palce k tomu, přidám i tu dobrou chuť. Jinak opět vlítnu do naší debaty cyklo rekordy a přidám další od vás až neuvěřitelné. Je s vámi Aleš Šklubal, vydařený čtvrtek z hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Ty,
2: já děl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl,

0: Já se vás dneska z Rádia Čas ptám na vaše cyklorekordy a naše debata baví příběhu o rekordech, bože na ně mrkněte na to. Díky, že jste se zapojili a tak třeba tady vyberu. Tomáš píše, minulý týden 305 kilometrů za jediný den na horském kole, ale pozor, je tady v závorce, červeně, vykřičníky, ne, elektro, Valašské Meziříčí, Petrov a zpět. František napsal 300 kilometrů na 30 let starém favoritu, tak tady klobouk. Martin píše 200 kilometrů Přerov, Karlová Studánka a zpět, anebo Petr 339 kilometrů, ale to mi bylo 18 a ještě Lobel. Můj rekord je Ostrava, Praděd, Ostrava 224 kilometrů. No, mně úplně stačí Karlová Studánka, Praděd, když si to vyjedete na kole, to nějakých 6 kilometrů, potom ještě dalších 6 kilometrů. Tuším, že jo, k vysílači, takže už to mi stačí, potom je nádherný sjezd, samozřejmě dolů, krásně vyčistíte hlavu, ale je to zabíračka. Tak jo, Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, to jsou naše cyklorekordy, zapojte se, jeďte s nami a já budu hrát dál hity, které milujete, ať už děláte cokoliv.
1: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady. Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
8: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
9: Vystoupí Lucie Bílá, MiG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
10: Vstupenky na ticketportal.cz.
11: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
12: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
13: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
14: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
13: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: Rádio Čas. Hity, které miluji.

0: Tak už dneska po 18. se na vás těší holky, tedy Eva Rigler a Lenka Líšková, ženy v čase. Teď to bude samozřejmě o tom ženském životě v mnoha podobách, bude to o módě, životním stylu, vztazích a také klasicky už v tom každém dílu přidají holky i rady našich babiček. Takže ženy v čase na Rádiu Čas startují v 18 hodin. Ale teď z Rádia Čas tipy, které by vás mohly zlákat. Tohle bude určitě dobře bavit.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Přesně tak, teď pozvu na místa, kde vás to rozhodně bavit bude. Zítra a v sobotu Masarykovo náměstí, tady dva dny zábavy, inspirace a setkávání v centru Ostravy. Čekají vás prezentace místních spolků, škol, organizací, workshopy, ukázky činnosti, tvořivé dílny, vystoupení, nebude chybět hudba, tanec, divadlo, atrakce pro děti, ani dobroty z místních kaváren a restaurací. K tomu moderátoři Rádia Čas, takže těšíme se na vás v centru Ostravy. Stavte se. Bavit bude i benefiční koncert pro rodiny. Tento pátek od 19 hodin v kulturním domě Poklad. Jedinečný koncert je beneficí pro Centrum pro rodinu a sociální péči. Je to ostravská organizace, která pomáhá zvládat život se zdravotním postižením. Pokud zajdete, pomůžete dobré věci a hlavně se budete dobře bavit. No a užít si můžete i Sokol Šlap 2026. Den plný pohybu, zábavy, muziky. Akce v Příboře od 9. hodiny tuto sobotu a na své se přijdou jak malí, tak velcí. Připraven je nesoutěžní i soutěžní cyklovýjezd a tématické cyklotrasy. Takže pokud jste se vybrali, užívejte, bavte se. No a z Rádia Čas za vámi a všude, ať jsou kolem vás hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se nám už vyčasí a provázet nás bude prosluněná obloha. Většinou čekáme polojasno až oblačno, jen ojediněle by se místy mohly přidat i slabé

Radio Čas. Hity, které milujete. Čas. Radio.

Oběd v práci, no, tak to je často taková jediná část dne, kdy se tým sjednotí, ale teď myslím v boji v kuchyňce o mikrovlnku. U nás je to celkem podobné, jinak kuchyň většinou plná, stoly obsazené a do toho vám teď zavolám já z rádia Čas obědovky, naservíruju pizzu úplně v pohodě, v klidečku, chutně, tak třeba bude mít dnešní obědovka právě takový scénář a volat budu, už se kouká na telefonní číslo, Lence, takže firma vybrána, jdeme na telefon, já věřím, že se to podaří. Takže jo, 7, 2, 100 a ještě 8, 7. Zkusím. Ale jo. Už to zvoní. Tak Lenko, neseme obědy. Z rádia Čas obědovka. Chutná pizza, byla by škoda si to nevyzvednout. Možná Lenka je teď na obědě, nebo možná hodně práce, nebo možná zákazník. Je tady sklad náhradních dílů, takže možná fofry, nevím, nedokážu určit. Nevidím přes telefon, co se děje na druhé straně. Ne, tak já to nechám ještě jednou. A naposledy. Ne. Tam bude nějaký pracovní úkol, nebo teď u stolu třeba při obědě a telefon někde na stole úplně jinde. Nepodařilo se. Škoda, každopádně i zítra budeme hrát obědovku Rádia Čas a pokud ještě nemáte svou firmu v registraci, je to jednoduché přes naše webovky, takže mrkněte na to, já nevím, za 3-5 minut jste ve hře. A třeba už zítra systém vylosuje vás a budu volat rovno do vaší firmy a servírovat chutnou pizzu. Tak jo, z Rádia Čas nejen obědovka, ale také hit.

0: spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz Váš partner pro firemní eventy.
1: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
3: Obědovka Rádia Čas.
2: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
3: Když posloucháš, máš vyhráno.
2: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Žiju příběh z Leporella. Skládám stránku ke stránce.

0: Správně čas, teď už skoro odpolední parťák. Za chviličku se přidá kolega Mirek Lešel, no a je tady 12. hodina. Takže dobrou chuť k obědu a mám pro vás novinky v našich zprávách s Honzou Gabelčíkem.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: Radio Čas. Radio Čas.
1: Řidiči aktuálně pozor na hlavním tahu Krnov-Opava. V části Červený dvůr se srazila dodávka s osobním autem. Silnice je proto dočasně uzavřena a na místě zasahují všechny složky.

0: No, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Oblíbené čínské platformy výrazně podraží. Ostravský jižní obvod podpoří osoby se zdravotním postižením. Na mítinku Diamantové ligy v Římě budou dnes závodit i čeští atleti. Dobré čtvrteční poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Internetové nakupování už nebude tak levné. Evropská unie zavede nové clo na levné zásilky dovážené ze zemí mimo Unii. Podle expertů to i o více než dvojnásobek prodraží nákupy na oblíbených čínských platformách Temu, Shein nebo AliExpress.
1: Morava aktuál.
2: Radnice Ostrava jich podpoří osoby se zdravotním postižením. Díky novému dotačnímu programu můžou získat až 100 000 korun. Více podrobností dodává mluvčí obvodu Ilona Honusová.
3: Dotace je určena například na pořízení mobilních pomůcek, úpravy domácnosti či hygienického zázemí, ale také na moderní asistivní technologie a specializovaný software, které usnadňují každodenní život osobám se zdravotním či smyslovým postižením.
2: Příjem žádostí probíhá do 15. června. Zlínský kraj v červnu spustí nové linky autobusů a cyklobusů do Bílých Karpat. Autobusy, z nichž každý převeze až 5 jízdních kol, využijí zejména lidé z Uhersko-Hradiška. Doplní dosavadní krajské linky do Hostýnských vrchů, Beskyd a Chřibů.
1: Rádio Čas, sport.
2: Na dnešním mítinku Diamantové ligy v Římě budou závodit i čeští atleti. Do venkovní sezóny vstoupí tyčkařka Amalie Švábíková. Další start čeká oštěpaře Jakuba Vadlejcha a výškaře Jana Štefelu. Hlavní program začne v 9 hodin večer. Dnešek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný, ojedinělé může sprchnout a nejvyšší teploty se mají dneska pohybovat v rozmezí od 21 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 12. pokračuje čtvrteční, teď už odpoledne na Rádiu Čas.
4: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovy ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
5: Je to název hodinek, nebo značka hodinek, které běžně stojí stovky tisíc až milion korun.
6: A teď jsou v akci za kolik?
5: Ale to je pravda. Oni teďka vydávají nějaký model, který stojí zlomek ceny zhruba 8 tisíc korun.
6: Paráda, hned běžím do obchodu.
5: A my běžíme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo vás pěkně pobavit.

Čtvrteční odpoledne s Rádiem Čas a v tuto chvíli už také se mnou s Mirkem Rešlem, samozřejmě i s hity, které milujete, a dnes tady mám pro vás hodně zajímavou statistiku. Podíváme se totiž na to, kolikrát se člověk během života skutečně zamiluje. To je téma, které budeme řešit za malou chviličku, tak s námi zůstaňte, teď už ale posílám muziku. Jsme Rádio Čas, krásné odpoledne. Rádio.

0: Rádio Čas a jak jsem slíbil, tak tady mám docela zajímavou studii, která přinesla zajímavý pohled na romantické vztahy. A jak sama uvádí, tak se poprvé zaměřila na otázku, kolikrát se člověk během života dokáže vášnivě zamilovat. Celkové výsledky najdete v odborném časopise Interpersona a naznačují, že hluboké romantické city zažíváme v průměru dvakrát za život. Což mě osobně trošku překvapilo, co si budeme, já jsem myslel, že to bylo víckrát. Každopádně, podle zjištění vědců, prožije většina z nás lásku právě dvakrát a přibližně 28% respondentů uvedlo, že takovýto intenzivní cit zažili jenom jednou a na druhé straně existují také lidi, kteří se podle výsledku ještě nikdy skutečně nezamilovali. A mimo jiné, vědci upozorňují, že představa dokonalého partnera může být nereálná, protože podle odborníků je pravděpodobnost nalezení ideálního životního partnera poměrně nízká a odhaduje se přibližně na 5%. Tak pokud vy ho máte doma, tak za to buďte rádi. Ode mě další muzika a další hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Něco se chystá. Něco, co se otevře jen těm, kteří se odváží. Skřítek Rádia Čas už brzy odemkne svůj tajemný box. Co v něm je? Peníze? Nebo něco úplně jiného? Stačí jeden telefonát a všechno můžeš získat. Nebo taky všechno ztratit. Už brzy v programu Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
5: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Cristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
6: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
7: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
8: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
9: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
8: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a my se podíváme na dnešní téma, řešíme vaše největší cyklorekordy a abych se přiznal, tak já s kolem úplně nejsem kamarád. Co jsem nejvíc zajel, tak to bylo 40 kilometrů, kdy jsem jel z mého rodného města Nového Jičína do Ostravy, možná něco málo přes, ale vím, že jsem potom dva dny nebyl schopen chodit, takže od té doby jsem žádné větší trasy neabsolvoval. Ale co musím vypíchnout, a zůstal jsem s otevřenou pusou, jak se v tom zas tak moc nevyznám, tak napsal mi Petr na WhatsApp Rádia Čas, můj největší cyklorekord je 142 kilometrů, vyjel jsem ráno z Ostravy směrem na Beskydy s tím, že si dám takovou pohodovou projížďku a nějak jsem to přehnal a posledních 20 kilometrů jsem se už přemlouval s vlastníma nohama, aby mě dovezli domů. Tak Petře, za mě rozhodně klobouk dolů, já osobně si to nedokážu představit. Tak dejte vědět i vy ostatní, pochlubte se, klidně pošlete fotky na WhatsApp Rádia Čas anebo napište na Facebook. Budeme se tomu dneska ještě věnovat, teď se ale pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se nám už vyčasí a provázet nás bude prosluněná obloha. Většinou čekáme polojasno až oblačno, jen ojediněle by se místy mohly přidat i slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. I ty, které milujete.

které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, doba obědu stále trvá a s naším rádiem můžete obědvat úplně zadarmo. Nejenom vy, ale také vaši kolegové v práci si můžete vychutnat lahodné, voňavé pici dle vlastního výběru. A to, když se zaregistrujete na našem webu casradio.cz do obědovky Rádia Čas. Vždy mezi 11. až 12. hodinou kolega Aleš Šklubal zavolá někomu z vás. No a pokud prokážete, že u vás v práci posloucháte naše rádio, tak máte oběd, jak jsem říkal, pro vás i vaše kolegy úplně zdarma. Opět zítra pokračujeme, tak buďte ve střehu. No a já už posílám další muziku. Ještě předtím se ale pojďme podívat na počasí.
1: Tohle nebude obyčejné léto. Tohle bude léto, které uslyšíš všude kolem sebe. Velké výhry, velké zážitky a hity, které milujete. Megaléto Rádia Čas se blíží. Poslouchej Rádio Čas. Už brzy odstartujeme léto, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radiočas.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
8: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

голем на собі.

0: I krátce před 13. hodinou posloucháte Rádio Čas. Já už teďka předávám slovo Kristýně. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na snídani tento pátek dorazí Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
2: Hity, které milujete.
1: Rádio Čas.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Čas. Radio Čas.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v obci Hvozdná na Zlínsku v ulici ke Kusalce, kde se stala dopravní nehoda nákladního vozidla. A nehodu nám hlásí také Uherské Hradiště, konkrétně z třídy maršála na Malinovského. I tady dávejte pozor, my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Česko zavádí přísnější ochranu objektů. Freedom Místek bude mít nový sportovní areál. Obyvatelé Zlína budou moct čerpat slevy na vybrané městské služby. Krásné odpoledne vám u zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. Česko zpřísňuje ochranu strategických a kritických objektů. Stále

0: chránit například letiště, nádraží, elektrárně, vodní zdroje nebo další důležitou infrastrukturu před různými typy útoků.
1: Morava aktuálně.
0: Frýdej Místek bude mít nový sportovní areál. Vyroste za stadionem TJ Slezan. Jediná budova nabídne plavecký bazén i krytou ledovou plochu. Říká to mluvčí města Jana Musálková Jekelová.
2: Přibude bruslení pro veřejnost, dostatečné kapacity pro plavání školáků a díky nové kryté ledové ploše se hala nadechne a bude moct hostit další sportovní, kulturní a společenské akce, tak aby využila svou kapacitu 2500 diváků. Navíc nový sportovně relaxační areál přinese energetický výhodnou kombinaci chlazení a zahřívání. Teplo vznikající z chlazení ledu bude vyhřívat bazén a naopak.
0: Ve Zlíně začal fungovat

0: Využití zvýhodnění zatím stačí při nákupu předložit občanský průkaz.
1: Rádio Čas, sport.
0: České volejbalistky po včerejší výhře nad domácí Čínou na další překvapení v lize národů nedosáhly. Čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku dnes podlehly 0-3 na sety. Příští duel je čeká už

0: 14 do 20 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Je to název hodinek, nebo značka hodinek, které běžně stojí stovky tisíc až milion korun.
3: A teď jsou v akci za kolik?
2: Ale to je pravda. Oni teďka vydávají nějaký model, který stojí zlomek ceny zhruba 8 tisíc korun.
3: Paráda, hned běžím do obchodu.
2: A my běžíme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, vás pěkně pobavit.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Život plyne dál.

0: S Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem. Za malou chviličku nabídnu tipy, kam vyrazit za sportem. Podíváme se také na dnešní téma, které řešíme na Facebooku a na WhatsAppu. A mrkneme i do ranního vysílání, na to, jak probíhalo Víš, nevíš. Teď už ale posílám další hity, které milujete. Zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Pojďme do světa sportu a začneme u basketu, protože už dnes v 18 hodin v hale v Opavě proběhne asi nejdůležitější utkání. Soutěží se a zápasí se o třetí místo. Proti sobě nastoupí BK Opava a Basket Brno. V posledním utkání, které se hrálo v Brně 1. června, tak vyhrálo Brno 99-97. Neskutečně těsné utkání a těsný výsledek. A proto jsem také zvědav, jak to dopadne dneska. Každopádně Opava hraje na domácí půdě. No a když jsme u toho sportu, tak už 11. června startuje FIFA World Cup a náš český tým startuje hned 12. června proti Jižní Koreji ve 4 hodiny ráno. To vstávání nebude příjemné, ale pokud chcete podpořit fotbal, tak rozhodně 12. června ve 4 ráno nebudete litovat. Ode mě je další muzika, jsme Rádio Čas, zůstaňte s námi.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
5: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
4: Takže tak.
5: Volejte AAA Auto 800 110 800.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Novou kofolu 0,1 litr za 26,90. Nebo nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
11: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
12: Vystoupí Lucie Bílá, MiG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
13: Vstupenky na ticketportal.cz.
14: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
15: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
16: Hity, které milujete.

0: A přátelé, já tady mám pro vás pozvánku na hudební svátek našeho rádia. Skupina Europe, myslím si, že pro všechny moc dobře známá, připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání legendárního alba The Final Countdown a jako jediné místo, kde se v České republice ukáží, budou právě na megakoncertě Rádia Čas pro všechny bezvalidi 21. listopadu v Ostrava aréně. A jak je zvykem na našich megakoncertech, tak tam nebudou sami. Kromě nich také David Koller. Chybět nebude ani skupina Olympic. A také Lenny se speciálním hostem Marpo. Hudební nálož, kterou si myslím, že jen tak nezažijete 21. listopadu, ale můžete v Ostrava aréně společně s námi na megakoncertě Rádia Čas. A pokud ještě nemáte své lístky, tak ty jsou aktuálně v předprodeji na našem webu casradio.cz. No a já se budu těšit, že se potkáme.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek už bude obloha plná mraku. Většinou čekáme zataženo, přes den také s deštěm nebo přeháňkami ojediněle bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Na horách pak naměříme kolem 15 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.
4: Hity, které milujete.

0: Dnešní odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem. My ale v tuto chvíli zamíříme do dnešního rána, protože tak jako každý všední den mezi 6 až 9 hodinou, i dnes probíhalo Dobré ráno Moravo a v něm víš nevíš. Tedy doba, kdy můžete zjistit, kam sahají vaše znalosti a jak jsou na tom naši ranní moderátoři. Tak pojďme se podívat na to, jak to dneska ráno vypadalo.
1: Dobré ráno Moravo.
2: Dobré ráno Moravo.
1: Víš nevíš.
3: V 70. a 80. letech pobýval v tehdejším Československu, dokonce pod velkou ochranou tehdejší STB, i světem hledaný terorista Carlos, který je znám ještě pod jednou přezdívkou. Jak se Carlosovi taky říkalo?
4: To vůbec nevím.
3: Zvíře vás nenapadá žádné?
4: Ne, máš možnosti?
3: Mám rozhodně. Tak buď to byla hyena, dingo, sup, šakal.
5: Šakal.
4: No mě tam jde ten dingo nebo šakal.
3: Musíte se domluvit.
4: Tak já dám na Honzu.
5: Já na Lenku.
3: Musíte se domluvit.
4: Tak dobře, tak říkáme dingo.
3: Tak ten šakal, takže dávám i takové malé plus. V roce 1666 měla v Praze premiéru hra špatně. Bylo to v Paříži. Já už zmyslím na Prahu asi,
4: no,
3: jo?
4: No.
3: Protože ne,
5: kam jdeš na víkend?
3: Do práce.
4: Do práce.
3: Ne, prostě ještě jednou. Tak znova, jo? 1666, Paříž a premiéra hry Mizantrop. Kdo byl jejím autorem?
4: Molière.
3: 62 roku dneska slaví a to jsem zvědav, teda jako jestli poznáte podle hlasu.
6: Jo, vrátil ses, přišel zdolejzat a ona už měla jinýho. A ty zutřel zobák. Topit se kvůli tobě, to by se ti líbilo.
3: Hrála i v Ordinaci v Růžové zahradě sestřičku a hlavně hrála Evičku Tričko ve filmu Bonnie a Clyde.
4: To byla ta, co si ho nechtěla slíkat, když něco bylo,
3: přesně
4: že jo?
3: Přesně tak, přesně no. Tak.
4: Janěková.
3: Ne, ještě jinak.
4: Jeníčková.
3: Ne, tak dobře.
5: Jeníková.
3: Ano, Veronika Jeníková. Ano, jdeme, uznáme si to.
5: Bylo hodně upocené teda, ano.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
10: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
11: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
12: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
13: Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, za malou chviličku 14. hodina, no a teď už si slovo bere Kristýnka, čekají nás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy.
1: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů běžných hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas.
2: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Hubařská sezóna se začíná rozjíždět. Zatímco pár raných druhů hub mohli lidé v Česku sbírat už na jaře, na chutné hříbky se museli počkat o něco déle. Hubaři ale v posledních dnech hlásí, že už začali, a to ve velkém.
1: Morava aktuálně.
0: Začala demolice velké části areálu ostravské Nové huti. Zhruba 250 hektarů rozsáhlé území už nemá využití a mohlo by sloužit v budoucnu jako průmyslová zóna. Postupně zmizí prázdné budovy, bývalá koksovna a jedna z dominant Ostravy, a to obří plynojem. Nemocnice Vyškov má zrekonstruované dětské oddělení. To nabídne moderní zázemí i větší pohodlí hospitalizovaným dětem i jejich doprovodu. Více nám k tomu řekla mluvčí zařízení Šárka Urbánková.
2: Modernizace dětského oddělení však nepřinesla pouze nové pokoje a technické zázemí. Hlavním cílem rekonstrukce bylo vytvořit prostředí, které bude pro děti co nejméně stresující a které podpoří jejich psychickou pohodu během hospitalizace. Nové prostory byly navrženy tak, aby působily bezpečně, klidně a přívětivě pro děti i jejich rodiče.
1: Rádio Čas Sport.
0: České fotbalistky vstupují do závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. Zítra přivítají v Praze na Žižkově Albánii a v úterý se představí ve Walesu.

0: Večer ve Walesu potom v 7 večer. Zítra bude zatoženo, přidá se déšť, přehánky, ojediněle dokonce bouřky a teploty se budou pohybovat od 17 do 20 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovy ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Je to název hodinek, nebo značka hodinek, které běžně stojí stovky tisíc až milion korun.
4: A teď jsou v akci za kolik?
3: Ale to je pravda. Oni teďka vydávají nějaký model, který stojí zlomek ceny zhruba 8 tisíc korun.
4: Paráda, hned běžím do obchodu.
3: A my běžíme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, vás pěkně pobavit.

0: čtvrteční odpoledne v Rádiu Čas, také stále se mnou s Mirkem Rešlem a za chviličku už dám tipy, kam můžete vyrazit, protože co si budeme, víkend už je takřka za dveřmi. Podíváme se také na to, co nás ještě dneska večer, nebo v podvečer, chcete-li, čeká v éteru Rádia Čas a mrkneme na vaše cyklorekordy, protože to je téma, které řešíme na Facebooku, na WhatsAppu a také v éteru našeho rádia. Teď už ale posílám muziku a hity, které milujete.
1: Rádio Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Ne, nadarmo se říká, že čtvrtek je malý pátek a to znamená, že víkend už je prakticky před námi a já tady mám pro vás opět pár tipů, kam můžete vyrazit. No a jako první zvu na Zbíšovské léto pod věží Simpson u Zbíšova u Brna a to v pátek 5. června od 19 hodin vystoupí tady kapela Gong Rock a hlavní host vystoupí Prometheus, tak pokud vyrazíte, rozhodně neuděláte chybu. No a pokud byste se chtěli příjemně bavit a pomoct dobré věci, tak můžete vyrazit v sobotu 6. června. Do sportovního areálu v Orlové na dobročinnou sbírku Společně pro Natálku. Čeká tady na vás fotbalový turnaj, program pro děti, tombola, také občerstvení. No a výtěžek pomůže malé Natálce, která statečně bojuje s Angelmanovým syndromem a uděláte dobrou věc a navíc si užijete příjemný den. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
11: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
12: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
11: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
12: Vstupenky na ticketportal.cz.
13: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dancars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a čtvrtek dneska patří všem Daliborům, kteří slaví svátek, tak samozřejmě blahopřejeme. A já tady mám ještě pozvánku na dnešní podvečer, protože jako každý čtvrtek, tak i dnes po 18. hodině v našem éteru odstartuje pořad Ženy v čase. Pořad, který přináší inspiraci pro ženy, které chtějí žít vědomě, s lehkostí a vlastním stylem. O módě, životním stylu, vztazích i radách našich babiček, o tom všem bude řeč. Tak i po 18. držte Vlny Rádia Čas. No a já už posílám další muziku a hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek už bude obloha plná mraku. Většinou čekáme zataženo, přes den také s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Na horách pak naměříme kolem 15 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Čas.

0: Vaším parťákem ve čtvrtek odpoledne zůstává Rádio Čas a my dneska v éteru na Facebooku a také na WhatsAppu řešíme vaše cyklorekordy. A přistála mi tady zpráva od Jany, která napsala: já nejsem žádný závodník, ale jednou jsme s manželem jeli z Olomouce na Bouzov a zpátky. Nakonec z toho bylo asi 85 kilometrů a druhý den jsme měli svaly i na místech, o kterých jsem do té doby nevěděla. No, tak já tomu naprosto rozumím. Já bych tohle z toho nezvládl. To máte můj respekt, soucítím a respektuju všechny, co mají takové velké rekordy. Dejte vědět vy ostatní, jak to máte, pište na Facebook, na WhatsApp. Mám pocit, že nám psal Petr 142 kilometrů. Neskutečné, za mě je rozhodně neskutečné. Jsem zvědav na vaše další příběhy. Ode mě už teď ale další muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Také krátce před 15. hodinou posloucháte Rádio Čas. Po 15. už se na vás těší Radim Sobislav Bednář, ale ještě předtím Kristýnka. Zamíříme na cesty a čekají nás také nejčerstvější zprávy. Zůstaňte s námi.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na snídani tento pátek dorazí Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
2: Hity, které milujete.
1: Radio Čas.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.

0: řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Novoveská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko zavádí přísnější ochranu objektů. V Karvinských Lipinách znovu ožívá golfový areál. Na

0: ochranu strategických a kritických objektů. Stále více institucí zavádí moderní bezpečnostní technologie, které dokážou odhalit hrozby i v místech, kam běžné kamery nedohlédnou. Nové systémy mají lépe chránit například letiště, nádraží, elektrárny, vodní zdroje nebo další důležitou infrastrukturu před různými typy útoků.
1: Morava aktuálně.
0: V Karvinských Libinách znovu ožívá golfový areál. Na jeho další rozvoj se pustili noví provozovatelé, kteří chtějí navázat na jeho sportovní tradici a areál otevřít širší veřejnosti. Více nám k tomu řekla mluvčí města Monika Danková.
2: Areál si zachová svůj sportovní charakter, současně však rozšíří nabídku aktivit tak, aby si zde na své přišli nejen golfisté, ale také rodiny s dětmi, rekreační sportovci a další návštěvníci.
0: Už v sobotu 6. června se zde koná den plný zábavy pro celou rodinu Family Opening Day. Na hřbitově v Uherském Hradišti nebude od července možný vstup se psy. Výjimku budou mít pouze asistenční psy. Novým pravidlem město reaguje na podněty občanů. Cílem je zachovat důstojný a pietní charakter pohřebišť.
1: Rádio Čas Sport.
0: Čeští fotbalisté dnes v noci odehrají proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na nedělní domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu. Zítra bude zataženo, přidá se dešť, přehánky, místy dokonce i bouřky a teploty se budou pohybovat od 17 do 20 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
3: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Pozdravení všem, odpolední tedy obvykle bývá ranní za mou maličkost, ale máme takovou speciální událost v našem mediálním domě, že jsem se tady odstali odpoledne a jsem tomu rád, takže radím sobě slabednář. Já vás všechny zdravím, přeju vám hezký čtvrtek a rovnou za všechny kolegáčky připomínám otázku pro tento den. Kdybyste měli chvilku, můžete nám napsat nebo namluvit audio. Jaký je váš cyklorekord? Největší cyklorekord, tedy pokud jste někdy jeli na kole, tak na jeden zátah, kolik kilásků, odkud a kam, jo, podobně jako Naty, která píše, náš kamarád si klidně vyrazil z Havířova ráno na Pradět a večer se stavil na zahrádku na pivko, už jezdí jinou trasu, bohužel tam nahoře, tak ho zdravíme, byl to borec a zaslouží si ocenění. No, tak tolik jeho kamarádi, mimochodem zajímavá čísla, i stovky kilometrů za den padají. Kdyby něco, Facebook, případně WhatsApp číslo 776612800. Já vím, že odpoledne máte trošku jiné starosti, ale jako kdybyste nás chtěli inspirovat a pochlubit se, tak jsme tu pro vás. Hity, které milujete i dnes, přeju hezký čtvrtek.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
4: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
5: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
4: Takže tak.
5: Volejte AAA Auto 800 110 800.
6: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
7: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
6: Vstupenky na ticketportal.cz.
8: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
9: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy, relax i street food. Den Moravské Ostravy a Přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Ne vždycky jenom ty úplně nejveselější zprávy pro vás máme, i když se snažíme jenom zkrátka odejít tam nahoru do kumštířského nebe ve 30 letech, je opravdu moc brzy. A pokud jste znali a tým Rádia Čas rozhodně znal nejenom kapely Kofein, ale taky kapelu Nebe, kde byl dlouholetým členem, tak právě ve 30 letech zemřel skvělý hudebník, pan bubeník Adam Matýsek. A jak říkám, 30 na hudebníka je člověka, kterého třeba bolí život, je opravdu málo. Tak kdybyste chtěli zaspomínat jenom třeba hudebně se skupinou Nebe,

0: Tolik malé odpolední vzpomínání a pozdrav nahoru mezi Kumštíře, kde jich je tady opravdu dost, ale jak říkáme, na zemi by to možná bylo fajn, ta Adamu Matýskovi, mimo jiné právě i ze skupiny Nebe. Dávám šuplík a zavírám šuplík špatné zprávy, vám už jenom happy endy pro dnešní den, doufám, že je hodně sluníčka, no a taky, co písnička, to hit, pro některé už 28 let, co jste s námi, tak užívejte dál, pokud možno pohodu s rádiem Čas a pokud stále ještě v práci, tak jednak ať se sypou korunky, ať to rychle utíká a dávejte na sebe pozor.
1: Hity, které milujete, Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: V pátek už bude obloha plná mraku. Většinou čekáme zataženo, přes den také s deštěm nebo přeháňkami ojediněle bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Na horách pak naměříme kolem 15 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas.

0: Hity, které milujete, to platí odpolední čas, rádiem čas a výjimečně s Radimem. Já vás všechny zdravím, protože obvykle přeju dobré ráno, ale jak říkám, jsem tady dobrovolně a zároveň v rámci velké výjimky, která se týká velké části našeho mediálního domu, protože náš mediální dům to rozhodně není jenom rádio čas, ale rádio čas rok, televize Relax a Multiplex a spousta úžasných kolegáčků, kteří se rozhodli něco udělat. Takhle, netýká se to vás, ale zároveň se to týká vás, protože pokud máte pracoviště s více lidmi, tak asi víte. No a víc už nám řekne za naše sluníčka, to reálné sluníčko v našich životech pracovních, kolegyně Zuzka Střechová. Zuzi, ahoj.
1: Ahoj, Radilko, to si řekl krásně. My vás moc zdravíme z našeho team buildingu, kde nám teda velmi chybíš, musím říct, jako hodně.
0: A znáš mě, Zuzanko, že jo?
1: Já vím.
0: Víš, že to není pouza. No.
1: Srdíčko s náma.
0: Já jsem viděl ty příspěvky na sociálních sítích, já vám to lajkuju, ale mi je úzko, jo, takže, ale pozor, tak klidně, já bych to vzal takhle, zkus doporučit třeba nějaké místo, které je ideální pro to, kolik vás je, pár desítek určitě, jo?
1: Je nás kolem 40 a jsme na krásné v Beskydech a je to tady fakt nádherné, hlavně to počasí vyšlo a celkově zrovna jsme došli z takové menší túry. Jožinku, byla dlouhá ta túra nebo byla krátká?
2: To je normálně nejhnusnější dlouhá tura, kterou jsem v životě zažil, jako.
0: My jsme se s Jožinkem potkali, když jsem utíkal z pracoviště, protože už jste si dávali sraz a Joža za mnou volá: Ráďo, kam jdeš? Už jedeme. A já mu říkám, já si jdu jenom pro tepláky, Jožinku. Tak já všem možná doběhnu, jo, to skáž.
1: No my jsme totiž slibovali, že to bude jakoby malinká tura a bylo z toho asi 8 kilometrů, že jo.
0: Já jsem věděl. Bez
1: kupečku samozřejmě, víš to.
0: Mimochodem, co naše kolegáčky čeká tady, co můžeš prozradit, protože jestli tam bude nějaké překvápko, tak samozřejmě neproplácní to, ale povídej, přeháněj.
1: My jsme hraví, takže máme takové podání banditů a to znamená, že budou hledají po celé cestě tři bandity, kteří jsou schovaní mezi náma a je to o tom, abychom samozřejmě poznávali takové poznávačka a teďka dole už se hraje biliard, no a večer, protože samozřejmě milujeme muziku, tak spousta kolegů sebou vzala kytaru, klavír a budeme zpívat a hrát.
0: Jo, to tmalení se je důležité, hlavně ty zníš spokojeně, tak já doufám, že všichni vydržíte jako plní energie a mimochodem zítra tady asi bude prázdno na těch našich chodbách rádiových, že jo, hodně.
1: Ne, my samozřejmě totiž vůbec nepijeme alkohol, takže určitě tam budeme minimálně po 10. hodině všichni práce, nebo možná po 11. nebo tak nějak po 12. Počkej, já se schválně zeptám tady, Tinko, Martio, tady se nepije, že, Rube? Ráďa,
0: čau. Ahoj, neznámí lidé. Ahoj, zdraví nás. Dobře.
1: Ahoj, my se jsme snužili, a samozřejmě nepijeme.
2: Jo, samozřejmě nepijeme.
3: My se kocháme.
2: To
3: a degustujeme.
2: Ano, a jsme šťastní.
0: Něco mě napadlo, časáci, pokud chcete trošku tušit, o čem si povídáme, tak brzy sledujte naše sociální sítě, něco jsem vymyslel, Zuzka mi s tím určitě pomůže, takže brzy Instagram, Rádia Čas, no a vy ostatní se nechejte inspirovat, protože to tmelící rozhodně nemusí být jenom třeba v čase adventním, jak jsou různé večírky a tak dál. Zuzi, měj se krásně.
1: Marta se stydí teďka úplně.
2: Mírně, jenom mírně.
0: To je v pohodě, já ani nevím, kde je Marťa, takže v pohodě. Mějte se báječně. Zuzanko,
1: mějte krásně, ahoj, zdravíme všechny časáky.
0: Ahoj.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady. Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
10: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
11: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Pozdravení z tanečního parketu Rádia Čas, jeden za druhým hity, které milujete, za chvíli 16 hodin, za chvíli čerstvé zprávy s Kristýnkou, tak když už je tady, tak to nemůžu nevyužít takhle. Nikdo z kolegáčku se tě ještě neptal, Kristý, dneska?
1: Ne, vůbec ne. Netuším.
0: Tak jinak zdravím tě, hezký ahoj, zbytek ahoj, směny, protože ještě poletne. Nějakou tu hodinku máš před sebou. Prosím tě, co ty a bicykl, tady kolo, jak jsi na tom, nebo nejsi?
1: Tak, já jsem na to nikdy nebyla. Obecně ten sport jako šel fakt jako mimo mě úplně. Poslední dobou se k tomu nějak vracím a právě jsem si kolo pořídila. Takže...
0: Dneska se totiž ptáme a teda, já nevím, kolik jsem vlastně viděl zatím největší číslo na jako největší rekord na jeden zátah, to znamená odkud kam a kolik kilásků, tak ty jsi na startu, ale...
1: Já jsem na startu, ale pamatuju si, že třeba 6 let zpátky jsme jeli na takový cyklový let a to jsme dali nějakých 60.
0: No to už je velké číslo, pozor.
1: To jako pro mě to bylo velké číslo, teďka na rozehřívačku si vždycky tak večer jdu na 40 minut na kolo a to dávám tak 15. Mm-hmm. Ještě jsem se nepustila dál, ale těším se už, až budu mít volně, až budu moct.
0: Je to pro nás, kteří třeba bychom si jednou chtěli pořídit kolo, jako, to už je trošku větší investice, pokud chceme mít trošku kvalitku, ne?
1: Jako jo.
0: Kolo
1: no.
0: samotné.
1: Jako jo, jo, jo, jo. No. No, jako jo, ale to máš u všeho prostě, no. Vybírá. Ale dá se sehnat i levně.
0: Teď se ptám za bednář, jako vybírala jsi si barvu.
1: Ne, já jsem vůbec nevěděla, beru kolo, jdem.
0: O co jdeš, jo?
1: Jo.
0: Můžu zaklepat, slouží dobře?
1: Jo.
0: Tak prosím vás, vy ostatní taky 776612800, díky za všechny příspěvky, můžete vyfotit svůj výkon, namluvit audio, napsat a my se tomu ještě pověnujeme, tedy pokud máte chvilku takhle v rámci odpolední siesty. Jinak zprávy jsou připraveny a kdybychom se jak už tady minuli na chodbách, takže zítra ráno se budu těšit na viděnou a slyšenou. Ahoj.
1: Pa.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Vídeňská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Houbařská sezóna se začíná rozjíždět, začala demonstrace.

0: Houbařská sezóna se začíná rozjíždět. Zatímco pár raných druhů hub mohli lidé v Česku sbírat už na jaře, na chutné hříbky se museli počkat o něco déle. Houbaři ale v posledních dnech hlásí, že už začali, a to ve velkém.
1: Morava aktuálně.
0: Začala demolice velké části areálu ostravské Nové Huti. Zhruba 250 hektarů

0: opříplynujeme. V Rošnově pod Radoštěm prochází velkou modernizací místní poliklinika. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a čeho se týká, tak to nám řekla mluvčí města Adéla Kousalová.
1: Týká se instalace rozvodů, vzduchotechniky a klimatizace a završuje tak obnovu společných prostor budovy. Rekonstrukce se týká chodeb, čekáren i vstupní haly a jejím cílem je vytvořit moderní, příjemné a komfortní prostředí pro pacienty, návštěvníky i zdravotnický personál. Dokončení celé etapy je plánováno v polovině letošního července.
2: Rádio Čas, sport.
0: České volejbalistky po včerejší výhře na domácí Čínu na další překvapení v Lize národů nedosáhly. Čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku dnes podlehly 0-3 na sety. Příští duely čeká zítra.

0: od 17 do 20 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Je to název hodinek, nebo značka hodinek, které běžně stojí stovky tisíc až milion korun.
4: A teď jsou v akci za kolik?
3: Ale to je pravda. Oni teďka vydávají nějaký model, který stojí zlomek ceny zhruba 8 tisíc korun.
4: Paráda, hned běžím do obchodu.
3: A my běžíme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, vás pěkně pobavit.

0: Velká jízda, hudební jízda, hity, které milujete. Radim Sobislav Bednář za mikrofonem, já vás pěkně zdravím, přeju dobré odpoledne. Dneska, jak říkám, je to i cyklojízda, protože nám píšete svoje rekordy právě na kole, ideálně na jeden zátah. Mám tady příspěvek od Jany. Můj syn Matěj jezdí na kole bez elektriky Praha, Černá Hora, Slovinsko a zpátky. Matěj Střílka mimochodem, jo. A jel to samozřejmě týden, denně tak 200 kilásků, ale 200 pozor za den, to je možná jeden z největších rekordů, který tady máme. Jani, díky moc, když tak WhatsApp všichni 776612800. Já mám na telefonu kamaráda Marťu. Marťo, ahoj, zdravím tě.
1: Ahoj, Ráďo.
0: Ahoj, ahoj. Marťa, můj kamarád, náš věrný poslucháč, netají se tím, ale možná i v tom veřejném prostoru je to známo. Marťa je vozíčkář. Marťo, když se tě zeptám vlastně, protože vy taky, jako vy máte svaly většinou teda hodně vymakané, kolik tak jako na jeden zátah, to o tom jsme se nikdy nebavili, si najel jako nejvíc kilásku za jeden den, jestli máš nějakého pamatováka na nějaký super takový výkon?
1: To se asi nedá určit. Jednou jsem byl na takovým rádoby závodě Ratiborský pojezd, to je pro vozíčkáře, ale kolik to přesně mělo, jako nevím. My jsme to pojali spíš jako veselé, že jsme tak nějak zastavili u každé restaurace a tam jsme se posilňovali tak nějak, jako abychom dojeli. Ale jako to bylo asi nejvíc, ale jako najedeš asi, když jezdíš jako normálně na
0: já si myslím, tam, že to, zajet si třeba na poštu nebo na úřady v rámci velkého města je mnohem větší výkon někdy, že jo?
1: Jo, to asi jo.
0: To si rozumíme. Mimochodem, ty jsi mi říkal, že potěšíš i moje chuťové buňky, teda když už se tě budu ptát něco za něco. A co teda pro mě máš?
1: Ano, já jsem si pro tebe připravil jeden testík. Týká se to kávy, kterou ty máš moc rád.
0: A kávě, no jasně.
1: A chtěl bych vědět prvních 5 dní zemí, kde se nejvíc pije šálku kávy.
0: No, pokud se nepletu, tak minimálně v té první pětici by mělo být Finsko, ne?
1: Je na druhém místě, ano.
0: Na druhém místě, to mi říkala kolegyně Eva s manželem, kteří tam byli.
1: Uh-huh.
0: Tak první se, počkej, a řekni mi aspoň, kolik z nich se týká Evropy, plus minus.
1: Víceméně všechny, kromě
0: že
1: jednoho.
0: Že jo.
1: Ne, všechny jsou evropské, všechny.
0: Dobře, děkuji moc, tak já nevím, tak že bych tam...
1: Držel bych se tam, kde jsi byl, protože v těch zemích, kde je víceméně často tma, tak asi lidi potřebují to pozbuzení.
0: Mm-hmm, takže Island?
1: Ne,
0: Island
1: ten je o trošku níž.
0: Co Švédové?
1: Ano, Švédsko je na třetím místě.
0: Tak tam hodíme ještě Norsko.
1: Norsko je na čtvrtém místě, teď to bude mít trošku těžší.
0: No,
1: na pátém místě ti pomůžu v tom, že je to země, která s náma sousedí.
0: Tak teď, ne, počkej, já vím všechny, jenom si tak říkám, jako kteří to můžou být, tak sousedé Němci?
1: Těsně vedle.
0: Rakušani?
1: Rakušani, ano, 2,9 čálku denně.
0: To jsem vlastně,
1: no první
0: pozor,
1: místě
0: vlastně typické kavárny, no jasně, ano.
1: Ano, ano, a první místo tě hodně jako překvapí, je to hodně malý stát a lidi tam musí často jezdit za prací do jiných zemí.
0: Tak pozor, buď je to teda Lucembursko nebo Lichtensteinsko?
1: Je to Lucembursko a já ti gratuluju.
0: Díky moc, měl jsem
1: Lucembursko 4 až 8 píše, 8 se uvádí šálku kávu denně. Je to asi tím, jak musí práci cestovat hodně za tou prací, tak aby se posilnili a cestu vydrželi.
0: Mám pocit, že ho zvládnete jako za den, co by třeba turista, když to přeženu, byli jsme tam a má neuvěřitelné kouzlo, jo, taky mimochodem místní trhy a podobně, často i s uměním za hez,

0: Dobré odpoledne a sportu zdar. Jednak prostřednictvím Rádia Čas posílám připomenutí a pozvání na neděli 7. června. To je neuvěřitelné, že už je červen, že už to voní letem všechny ty pozvánky. Za naše parťáky fotbalový klub MFK Havířov, tak všechny fanoušky zvou na poslední domácí zápas 4. Moravskoslezské fotbalové ligy. Od 10.15, to znamená v neděli od 10:15, přivítají fotbalisty Vratimova. Kdybyste to měli blízko, tak vemte třeba sinátory a udělejte si hezké jarní nebo spíš předletní dopoledne. No a v rámci sportu jsme dneska šlápli do pedálu a to už je oficiální otázka na Rádio Čas. Dneska sondujeme, co vaše cyklorekordy. Na jeden zátah odkud kam, kolik kilásků, s jakými následky. Tímto zdravím Leonu. Ahoj Radime, ptáš se na kolo a jak dlouhá cesta? No, musím se pochlubit vnoučkem Jarouškem, jo, Jurčákem. Má 5 let, dostal už druhé nové kolo a jeho cesta přímo Ostrava Jistebník. Vím, že to pro nikoho není dlouhá cesta, ale já i děda jsme hrdí, že to ujel a hlavně bez nehody. Cesta tam je zpátky 24 kilásků. Hele, Leono, 5 roků, jo. Rádia, tady ten velký Rádia, který k vám promlouvá, tak se naučil, mi bylo asi 9, ne-li 10 roků, na mámině kole 1000 držkopádů a když jsem potom od Ježíška dostal kolo se štanglí, tak jsem to obrečel, ale ne radostí, jo. Takže jako já jsem se mu vyhýbal na 100 honů. Dneska mi to teda baví jezdit, akorát se bojím měst, městské zástavby a dopravy, protože lidi jsou blázní někdy, ale prostě zlatí jste vy všichni, kteří přispíváte a pokud nemáte čas psát, co vy a bicykly, prostě jenom hudbu do uší, hity, které milujete a pohodu nám všem. Užívejte čtvrtek.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek už bude obloha plná mraku. Většinou čekáme zataženo, přes den také s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Na horách pak naměříme kolem 15 stupňů Celsia. Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: No rád dělám radost. Hity, které milujete, ale nejenom pro vás, ale taky pro drahé kolegy. Kolegy z Rock... se unavil už teda, to je antre teda. Za Radio Čas Rock, ale tak jako za moje blízké Vrána, tedy Hanča Utratová. Hani, ahoj.
1: Jaký přetažený, že, Radulko?
0: Ty jsi říkala, že máš dokonce prazážitek, jak říkají cimramani, k tomuto songu, nebo vůbec ke Cranberries, je to tak?
1: No tak jasně, ale já jsem si kvůli tomuhle songu speciálně koupila celý jejich album. Kdysi.
0: Já se přiznám, jako takhle Cranberries si pamatuju, ale zrovna Dreams mě minuli, já jsem zbožňoval Ode to My Family, jestli to říkám dobře, ano. A pak byla ještě druhá balada.
1: Tak jo, vypálili v Esu se Zombie, že jo?
0: Jo, přesně tak, no Zombie jsem se bál, znáš mě, jak je několik songů, kterých se bojím a podobně.
1: Čeho se rádě nebojí.
0: Cože, no,
1: kratší seznam, čeho se rádě nebojí, to je fakt kratší seznam.
0: Ano, o tom někdy uděláme téma. Nicméně ptám se všech, Hani, protože vím, že ty jsi schopná jezdit prakticky na čemkoliv. Dneska řešíme bicykly a nějaké ty cyklorekordy. Co ty a kolo?
1: Já
0: protože
1: jdu.
0: Co, jo?
1: Jo.
0: Ty jsi mě tahala do Rádia Čas Rock, abych mluvil o autech, takže... Tak.
1: To jsem dostala zpátky, že?
0: Nedobře, takže kolo tě míjí všeobecně?
1: Karma je zdarma, nemá na tom spotřeby. Jako dítě ne, protože to byl ten první dopravní prostředek, který prostě chceš ovládat a na něco s motorem ještě nemůžeš, když ti jako brácha nezpůjčí traktor na vesnici, že? Ale takže na kole to začíná, no ale jakmile si vlezeš na něco, co má motor, řídítka a volant, konec.
0: No, v každém případě ty jsi mi trošku rychlejší vozítko, než je bicykl, taky zprostředkovala svou velkou lásku jménem, říkám to dobře, Vespa?
1: Ano, Vespa. A jmenuje se Bella Makina.
0: Ano, ale to není první, že ona, jako už je to několikátý kousek,
1: není,
0: který
1: není,
0: máš.
1: Není, je to třetí kousek, protože prostě ty Italky jsou nejlepší.
0: A svezl jsem se.
1: Ano.
0: A měl jsem tu čest a bylo mi dobře a podobně. Máš ještě políčeno na nějaké silnější nebo rychlejší stroje, nebo tohle ne. Už je to maximum?
1: Ne, to je ta kochačka, už jsem se vyzkoušela úplně všechno, co jezdí a prostě Vespa je láska na celý život.
0: A úplně poslední otázka, protože ty vidíš ten dopravní systém nebo v podstatě ten silniční provoz i z toho druhého pohledu, protože jsi učitel, pedagog autoškoly.
1: Tak.
0: Co lidi zrovna na těch jakoby Vespách nebo kolech, případně elektrických koloběžkách, jako dokážou okay, taky zlobit?
1: Nesmíš míchat jabka a hrušky dohromady, jo? Elektrická koloběžka za mě, fuj, běž se s tím pryč.
0: Dobře.
1: Kolo taky, ano, nějakou část svého života jsem mu věnovala, ale už si ho nechce někteří jiní. Ale pozor, Vespa to je úplně jiný svět.
0: Ne, pardon, já jsem myslel, jakoby, jak moc zlobí na cestách všichni těhleti, kteří nejezdí zrovna autem.
1: Nerozlišuj to podle toho, na čem jedeš.
0: Je to
1: vždycky je to o lidech, takže tak jako se nadává na plechovkáře, na nás to sedíme v autě, když jedeš třeba na mašině, tak je to i opačně, tak jsou to potom kamiony, takže opravdu není to o té skupině, není to o tom vozidle, vždycky je to o tom, kdo to tu danou věc řídí a je úplně jedno, jestli začneme prostě bez motoru nebo půjdeme dál a vždycky je to o tom, jestli ten dotyčný, co to řídí, má mozek mezi ušima.
0: No a co si budeme povídat i my chodci, kapitola sama
1: no,
0: pro sebe.
1: No jasně, že jo, to je úplně všichni. Ve chvíli, kdy vlezeš na chodník, jsi účastníkem silničního provozu.
0: Hlavně zombie s mobilem, no co bychom si. Tak ani prosím tě pevné nervy, protože by se chvíli se rozvášnila a myslím, že ještě u jednoho kafe se sejdem.
1: Myslíš?
0: Minimálně,
1: dobře.
0: Minimálně.
2: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. V DM vždy výhodně.
6: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzburgsku, proto žijeme.
7: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
8: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
9: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
10: On se zbláznil docela, lá, lá, ten kluk mimo je vůbec není jako my.
11: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Basta. Čerstvé zprávy s Kristýnkou Kubánkovou. Za hodinu taky další díl, Žen v čase, to znamená jak Lenča, tak Eva v novém dílu, v podstatě s motem Síla není sprosté slovo. Předpokládám, že to je na téma ženská síla, ale já teda s dovolením, holky, a ještě trošku zmáčknu k té 18. hodině a dopřiju si 60 minutovku s našimi posluchači. Na cestu domů, do práce, domů, pokud máte leháro, dopřáváte si siestu, hity, které milujete, a dneska otázka, kdybyste chtěli zodpovědět, co vy a kola, bicykly, cyklorekordy, třeba kolik kilásků na jeden zátah, veselé historky jsou vítány. Facebook i WhatsApp Rádia Čas jsou vám k dispozici a já přeju pohodové odpoledne.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: veřejných objektů. Stále více institucí zavádí moderní bezpečnostní technologie, které dokážou odhalit hrozby i v místech, kam běžné kamery nedohlédnou. Nové systémy mají lépe chránit například letiště, nádraží, elektrárny, vodní zdroje nebo další důležitou infrastrukturu před různými typy útoků.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě se už v sobotu 6. června koná 17. ročník oblíbené muzejní noci s tématem tajemství. Desítky kulturních institucí otevřou své brány v pozdních hodinách zcela zdarma. K návštěvě nové radnice zve i primátor města Jan Dohnal.
2: Zahájíme program vlastně 17.45 na Prokešově náměstí a od 18. hodin potom budou prohlídky samotné nové radnice, které mimo jiné zpřístupní i běžně neveřejné prostory. Bude tady možnost potkat se i se mnou, takže pohovořit i o problém města a samozřejmě jako tradičně otevíráme během této noci právě i vyhlídkovou věž nové radnice pro veřejnost a to zdarma.
0: Pro návštěvníky je navíc zajištěna bezplatná doprava speciálními autobusovými linkami. Ve Zlíně začal fungovat nový systém výhod pro obyvatele s trvalým pobytem. Díky takzvané kartě občana mohou lidé získat slevy na vybrané kulturní akce, sportoviště nebo městské služby. K využití zvýhodnění zatím stačí při nákupu předložit občanský průkaz.
1: Rádio Čas Sport.
0: Čeští fotbalisté dnes v noci odehrají proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se proti exotickým

0: 15 do 20 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Je to název hodinek, nebo značka hodinek, které běžně stojí stovky tisíc až milion korun.
3: A teď jsou v akci za kolik?
2: Ale to je pravda. Oni teďka vydávají nějaký model, který stojí zlomek ceny zhruba 8 tisíc korun.
3: Paráda, hned běžím do obchodu.
2: A my běžíme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo vás pěkně pobavit.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jeden za druhým hity, které milujete, a doufám, že jsem si neschoval poznámky. Ne, neschoval. Já se chci o něco podělit, nejenom o muziku, ale taky inspiraci. Kdybyste nevěděli, co v dalších hodinách a dnech s načatými dny, ať už v rámci celé rodinky, nějakého hezkého rande nebo jako solo jízdu, tak posílám dál.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Další ostravská muzejní noc bude už v sobotu 6. června od 17 hodin, kdy se po celé Ostravě otevřou galerie a muzea i další kulturní svatostánky. Tentokrát večer a noc plná, no doslova tajemství, protože tohle je aktuální téma. Tak když tak ostravskamuzejninoc.cz, tam se dozvíte víc. Taky vás veme na besedu se známou dvojkou, nejenom hereckou, ale taky cestovatelskou, Honza Révaj a Pavel Liška. Vandráci, vagabundos, to znamená už zítra v golf, pardon, ještě jednou, takže v golf parku Lhotka. Tohle bych měl říct pětkrát za sebou, to je jako jazykolam. V golf parku Lhotka, no, já myslím, že to bude hodně legrace, ale ještě víc inspirace, nejenom cestovatelské. Ještě jednou sobota, 6. června, jste zváni do sportovního areálu v Orlové na dobročinnou akci společně pro Natálku s fotbalovým turnajem, programem pro celou rodinu. Doufám, že bude přát počasí právě pro malou Natálku, pro kterou se budou vybírat penízky pro dobrou věc. No a v neposlední řadě opět zítřek místo určení setkání pod věží Simpson, tedy Zbíšovské léto ve Zbíšově u Brna od 19 hodin s kapelou Gong Rock, hlavní hvězdou Proteus a co bych povídal, mkczbíšov.cz pro inspiraci. Já se s dovolením nadechnu, dodám vám další muziku, sobě kafe, dostatek tekutin a děláte, co děláte, snad vám to ve společnosti Rádia Čas příjemně utíká. Jo, a ještě bych musel zmáčknout čudlík. Paráda.
2: Hity, které milujete.

0: Něco se chystá. Něco, co se otevře jen těm, kteří se odváží. Skřítek Rádia Čas už brzy odemkne svůj tajemný box. Co v něm je? Peníze? Nebo něco úplně jiného? Stačí jeden telefonát a všechno můžeš získat. Nebo taky všechno ztratit. Už brzy v programu Rádia Čas. www.časradio.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio
3: Čas. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
8: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
7: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
8: Co si vezmu na sebe?
7: Zalando.
9: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
0: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
10: Už tuto sobotu 6. června proběhne festival Ostravská muzejní noc. Ta zve rodiny s dětmi, zvídavé návštěvníky i večerní tuláky na procházky galeriemi, muzeji a také kulturními institucemi. Více nám k tomu doplnil primátor města Jan Dohnal.
11: To tradiční akce, která otevírá řadu institucí v Ostravě k netradičním prohlídkám v netradiční čas a určitě to stojí za to. Já bych chtěl zvláště všechny pozvat na návštěvu budovy nové radnice.
10: Na co se tady návštěvníci mohou těšit?
11: My zahájíme program vlastně 17.45 na Prokešově náměstí a od 18 hodin potom budou prohlídky samotné nové radnice, které mimo jiné zpřístupní i běžně neveřejné prostory a samozřejmě jako tradičně otevíráme i vyhlídkovou věž nové radnice pro veřejnost a to zdarma.
10: Po celé Ostravě bude během této noci zpřístupněno celkem 30 míst.
0: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.
12: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas. Hity,

0: Když jsme společně ještě s kolegyní Lenčou odstartovali dnešní ráno, tedy kolem 6. Dobré ráno, Moravo, tak první z otázek, kterou mi dala, tak mě zkoušela trošku soper Dalibora Smetany, protože to souviselo s dnešním svátkem. Tak jenom připomínám všem, pokud máte tendenci zapomínat, že Dalibor je v kalendáři až do půlnoci bude. 4. červnový den odpoledne, jo, odpolední čas s Rádiem Čas a Radimem. No a když už jsem zmínil ten kalendář, tak jsme se navzájem zase dneska trošku prozkoušeli. Pokud se nepletu, ptal jsem se já? Už jsem zapomněl, jo. Myslím, že jsem se ptal já a odpovídala, ne děvčata, byla tady vlastně Lenča a Honza. Jo, já to říkám, ale chcete opravdu další kafe. No tak se dobře bavte, no a zítra ráno v Dobré ráno Moravo si dáme další kolečko. Jo, víš, nevíš, je fenomén a vím, že to slibujeme už dlouho, ale snad někdy po prázdninách si přizveme i některé z vás, posluchačů Rádia Čas, ať si to vyzkoušíte v praxi pěkně v přímém přenosu, ty nervy.
1: Dobré ráno Moravo. Víš? Nevíš?
0: V 70. a 80. letech pobýval v tehdejším Československu, dokonce pod velkou ochranou tehdejší STB, i světem hledaný terorista Carlos, který je znám ještě pod jednou přezdívkou. Jak se Carlosovi taky říkalo?
2: To vůbec nevím.
0: Zvíře vás nenapadá žádné?
2: Ne, máš možnosti?
0: Mám rozhodně. Tak buď to byla hyena, dingo, sup, šakal.
3: Šakal.
2: No mě tam jde ten dingo nebo šakal.
0: Musíte se domluvit.
2: Tak já dám na Honzu.
3: Já na Lenku.
0: Musíte se domluvit.
2: Tak dobře, tak říkáme dingo.
0: Tak ten šakal, takže dávám i takové malé plus. V roce 1666 měla v Praze premiéru hra špatně. Bylo to v Paříži. Já už zmyslím na Prahu asi,
2: no,
0: jo?
2: No.
0: Protože ne,
3: kam jedeš na víkend?
0: Do práce.
2: Práce.
0: Ne, prostě ještě jednou, tak znova, jo? 1666, Paříž a premiéra hry Mizantrop. Kdo byl jejím autorem?
2: Molière.
0: 62 roku dneska slaví, a to jsem zvědav, teda jako jestli poznáte podle hlasu.
4: Jo, vrátil ses, přišel zdolejzat a ona už měla jinýho. A ty zutřel zobák. Topit se kvůli tobě, to by se ti líbilo.
0: Hrála i v Ordinaci v Růžové zahradě sestřičku a hlavně hrála Evičku Tričko ve filmu Bonnie a Clyde.
2: To byla ta, co si ho nechtěla slíkat, když něco bylo,
0: přesně
2: že
0: tak, přesně no. Tak.
2: Janěková.
0: Ne, ještě jinak.
2: Jeníčková.
0: Ne, tak dobře.
3: Jeníková.
0: Ano, Veronika Jeníková. Ano, jdeme, to uznáme si to.
3: Bylo hodně upocené teda, ano. No.
1: Radio Čas. Hity, které

hity, které milujete. Radio Čas. Shine bright like a diamond.

0: Poklidné odpoledne pro někoho už podvečer, návraty domů, jak jste možná slyšeli nebo uslyšíte večer ve zprávách, hlavně před Brnem to bylo hodně divoké na dálnici, takže všude tam, kde se nacházíte za volantem, dobrý dojezd do cíle a nešlapejte tak moc na plyn. Šláplo se, když pravda trošku úsměvně v západním Německu pár dní zpátky, kdy radar zaznamenal starší ženě s chodítkem v zóně, kde byla maximálně 30 povolená, 42 km za hodinu. Opravdu starší dáma, seniorka s chodítkem, jak jen to bylo možné? No bylo to možné tak, že radar jí vyfotil, ale spíš reagoval na projíždějící dodávku, jo, která jela právě těch 42 km v hodině, ale dáma šla tak šikovně, že na té fotce, která slouží jako důkaz, zakryla tu SPZ-ku, takže dodávka tentokrát unikla, nicméně to varování pro ostatní, že příště už může být vaše SPZ-ka vidět a ideálně, kdyby vůbec nebyla, kdybyste na sebe dávali pozor a nemuseli se zrovna předvádět, jak šlapete na plyn. Tak jo, tak ať jste zase brzy u svých blízkých i za volant další hity, které milujete stále s Radimem na Radiu Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na snídani tento pátek dorazí Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Poslouchej po 8. hodině Radio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas.
4: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
2: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberva Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
16: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.

0: Jeden hit za druhým, ale taky siesta s naší dámskou dvojkou Lenča Líšková, Eva Riegler, naše ženy v čase. Mám pocit, že proberou opět ženský svět, ale taky trošku svazky nejenom milostné, je přátelské, ale co já bych povídal? Já si to poslechnu, vy samozřejmě v záznamu najdete třeba i na našem webu cz.radio.cz, ale pokud máte teď chvilku, třeba při přípravě čtvrteční večeře dát si poslech, tak hodně inspirace, možná v tom poznáte sami sebe. K tomu čerstvé info, jako vždycky v celou, a ať už míříte kamkoliv, hlavně šťastný návrat ke svým blízkým, do uší skrz Rádio Čas hity, které milujete, na tom se nic nemění. A nebude ani zítra, kdy se na vás budeme těšit opět ráno v rámci Dobré ráno Moravo od 6.00, ale to bych teda ještě hodně předbíhal.
1: Slunce jede naplno, playlist taky, a my pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Megaléto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
4: Řidiči, pozor se aktuálně dávají.

0: šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Houbařská sezóna se začíná rozjíždět. V Městském domě kultury v Karviné probíhá rekonstrukce. Olomouc bude bezpečnější. Krásný den vám u zpráv na rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Houbařská sezóna se začíná rozjíždět. Zatímco pár raných druhů hub mohli lidé v Česku sbírat už na jaře, na chutné hříbky si museli počkat o něco déle. Houbaři ale v posledních dnech hlásí, že už začali, a to ve velkém.
1: Morava aktuálně.
0: V Městském domě kultury v Karviné probíhá rekonstrukce vstupního vestibulu. Jak nám řekl náměstek primátora Andřej Bizoň, cílem projektu je vytvořit příjemnější, přehlednější a reprezentativnější prostředí pro návštěvníky i zaměstnance.
2: Městský dům kultury je důležitou součástí kulturního života a společenského života našeho města. Ta investice, kterou tady provedeme, je dost kvalitní služeb pro naše občany a samozřejmě se pohybujeme v 21. století, to znamená, ta modernizace bude mít všechny prvky, které to vyžaduje.
0: Hotovo by mohlo být už na podzim. Olomouc bude bezpečnější. Radnice chce na vytížené křižovatce ulic Velkomoravská a Rooseveltova instalovat systém detekce jízdy na červenou. Řidiči tu totiž nerespektují semafory a to vede k častým nehodám.
1: Rádio Čas, sport.
0: Tenistu Jakuba Menšíka čeká v pátek životní utkání o postup do finále grandslamového Roland Garros. 20. rodák z Prostějova vyzve na pařížské antuce třetího hráče světového žebříčku Němce Zvereva. Dvojnásobným vítězem

0: styl. Slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás. Já jsem tak chtěla si to říct na začátek dnešních žen v čase. Zdraví vás Evička.
1: A taky Lenka.
0: No a právě dneska budeme mít cowboyský styl.
1: Přesně tak, pustíme se do tématu, které možná tak trošku voní revoltou, voní senem a prachem a horkým létem. Ale zároveň tu revoltu třeba vidím v tom, že po nás ženách se roky chtělo, ať jsme takové ty milé, příjemné, hodné, tiché, abychom prostě nebyli moc. A ten cowboy styl, ten western, to je prostě ryzí žena, která stojí ve své síle, jde si za svým a nebojí se vybočovat.
0: Já si pamatuju, že jedno období takové kovbojské měla i Madonna. Nebyl to klip American Pie, kdy ona právě tančila v těch vysokých botách a bylo to takové celé westernové, americké.
1: Přesně tak a myslím si, že to hodně vnesla i Beyoncé, protože ta vyloženě natáčela desky v tom western stylu, ale taky tuším, že Miley Cyrus.
0: Jo, taky. Všechny tyhle známé dámy, ale on trošičku, ten western nebo to country, se protlíná celou tu americkou kulturou. Každopádně, co ty, Evy? Nosila jsi někdy vysoké boty na podpatku a bič u pasu?
1: Leni, ne. Nemám tady tyhle věci ve svém šatníku. Na druhou stranu, líbí se mi to. Fakt se mi to líbí a líbí se mi i taková ta kombinace třeba rozevlátých letních šatů květinovaných a do toho ty boty se střapci a kabelky se střapci. Přijde mi to osobité, ale upřímně, asi si neumím představit, že bychom tady v nějakém našem moravskoslezském maloměstě takhle chodili po ulici.
0: Po Ostravě, no to zrovna v Ostravě si to dokážu totálně živě představit. A musím říct, že v některých oblastech by možná i ten kolt za pasem se hodil. Ne, to už je moc, že?
1: Já myslím, že ten by asi byl žádoucí, ale hlavně pozor, nejspíš by byl trendy.
0: Ano, a to je důležité, abychom byli trendy, takže co na to říká naše modní stylistka Petra Kasalová právě na cowboy girl styl?
2: Kovbojský styl nebo western styl se vrací každé léto a je to logický. Patří to k festivalům, patří to k takové té letní atmosféře, že se s tím setkáváme jak na ulicích, tak právě i na těch festivalech. Dost často je to právě doprovázený džínovinou, takže třeba denim on denim, nebo džínové šortky, k tomu třeba károvaná košile, anebo právě různé vesty s třásněmi, nebo bundy s třásněmi, a také kabelky s třásněmi a hlavně kovbojské boty, takzvané koně. A ty právě skvěle vypadají třeba i s takovýma romantickýma šatama, s kytičkama, někdy se to trochu míchá s takovým tím bohostylem, takže opravdu je to hodně o té kreativitě, o tom nápadu a nebát se být vidět. Moc doporučuju.
0: Já teda musím říct, že mně se to hodně líbí. Ale na mě to, já nejsem schopná to tak sladit. Já prostě pořád ty džíny, mikina a víc po mně asi nechtějte. No pardon, Peti, pardon.
1: Tak mně se to líbí hodně a možná i po tom dnešním natáčení budu přemýšlet, jestli si něco takového nepořídit, protože opravdu, jak říká Peťa, nebojme se vybočovat. Takže možná pojďme trošku vystoupit z té komfortní zóny a užít si tu plnou sílu ženy. Ženy v čase.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Když se kamarádství láme, tak to je téma, které dneska otevřeme v Ženách v čase. Protože moc se o tom nemluví, ačkoliv se řeší hodně partnerské vztahy, případně rozchody, ty se taky hezky bulvarizujou a čteme o tom ve všech těch denících, tak třeba rozchod s kamarádkou je záležitostí velmi bolavou, velmi intenzivní a pořád to není dostatečně otevřené a probárané téma. Leni, máš nějakou takovou životní zkušenost?
1: No jasně, já si třeba myslím, že vůbec nějaká kamarádka v tom životě ženy je extrémně důležitá a já jsem si to vyzkoušela, protože jsem se několikrát stěhovala, tak třeba teď, když jsme se přesouvali právě z Prahy do Příbora, tak to pro mě bylo hodně, hodně bolestivé, protože jsem přišla o kamarádky, které jsem měla nejvíc ráda, protože vznikalo to přátelství v dospělosti, kdy už jsme si fakt sedli ve všech směrech. A samozřejmě, že jsou všechny online, chaty, WhatsAppy a podobně, ale přece jenom, když to není na té denní bázi a ten osobní kontakt, tak o toho člověka prostě nějakým způsobem přijdeš. Takže ta důležitost té kamarádky mi přijde velká a bolí to hodně. I když ty myslíš asi i to, že bychom se nějak nepohodli, že jo?
0: No právě že ne, protože ono údajně i z těch výzkumů vyplývá, že ta ženská kamarádství nekončí ani tak často hádkou nebo prostě nějakou výměnou názoru, ale že spíš končí pomalu, že je to najednou méně zpráv, méně času, méně zájmu a potom vlastně ta neviditelná ztráta, když si to člověk uvědomí, tak bývá hodně bolestivá. Zároveň to ženské přátelství vnímám jako enormně důležité, protože my teda máme tu výhodu oproti mužům, že věci sdílíme, že máme potřebu je sdílet, že je pitváme. A ta naše nejlepší kamarádka z pravidla toho o nás ví strašně moc, protože se jí nebojíme otevřít. Vlastně ty kamarádky navzájem jsou takové živoucí deníčky, do kterých zapisujeme ten svůj životní příběh, sdílíme ho, prožíváme. Mnohdy nám to pomůže a přijít o takového člověka, o tu možnost sdílení, podpory, o tu autenticitu, otevřenost, o vlastně ten vztah, který jsme si dlouho budovali, tak to je emočně hodně náročné.
1: No jo, ale co s tím? Nějaký recepty, jak zacelit, protože třeba já jsem zkoušela, když jsem truchlila teda po těch svých kamarádkách v Praze, tak já jsem si zkoušela najít nové kamarádky.
0: A
1: měla jsem takový konkurs na kamarádky, takže jsem obcházela všechny ve vesnici a říkala jsem si, tady by to mohlo jít, tady by to mohlo jít. A zjistila jsem, že to takhle uměle prostě nefunguje a že s tím člověkem se prostě musíš potkat, musíš si sednout a většinou to nemáme až tak ve svých rukách, že se to děje náhodně, velmi organicky, příjemně. A těch lidí, kteří jsou tak opravdu stoprocentně na jedné vlně, že tam ta důvěra je takové to uvolnění, že tam můžeš být i sama sebou, že můžete zadřistat ovšem, tak těch je málo. Nebo v mém okolí je jich málo.
0: Zadřistat je mimochodem naprosto pomocný slovo, to mám moc ráda. Ale ony zase to potvrzují i studie, protože mimo jiné harvardská studie, která trvá 85 let, to znamená, že sleduje generaci po generaci, tak vlastně z té harvardské studie vychází to, že právě ty vztahy, ty blízké vztahy, jsou tou nejklíčovější záležitostí, co v životě máme. Takže si je opečovávejte, radujte se z nich, dávejte si navzájem ten čas a podporu, protože tohle je vlastně nejvíc, co v tom životě můžeme mít.
1: A kdyby chtěl někdo kámošku, tak jsem tady.
2: Ženy v čase na Rádiu Čas.

0: Změny v čase. Rady našich babiček.
1: Teď si tak říkám, že já znám vlastně nahoře bez. Ne, že bych to aplikovala, ale tak znám to. A někdy může být bez i velmi zdravý. Ale teda ne v té erotické rovině, pokud se nepletu, že jo, Evi?
2: Ona dost pravděpodobně bude zdraví prospěšná i ta erotická rovina. To má taky vlastně spoustu benefitů.
1: Vlastně by to mohlo být bez a to je nejlepší recept na zdraví.
2: Absolutně nejlepší kombinace. A už naše babičky hlásaly bez v květu, zdraví v domě. No a samozřejmě měli pravdu, ostatně jako vždycky. Protože se standardně vyráželo na sběr bezových květů právě na přelomu května a června. A ten černý bez byl po generace považován za jednu z nejcennějších léčivých rostlin. A vlastně stále je.
1: No to by mě právě zajímalo, v čem je tak unikátní a na co se třeba používá, protože já se musím přiznat, že moje babička dělala bezové sirupy a doteď občas někdo v rodině něco takhle přinese a já po bezovém sirupu se teda můžu totálně umlátit.
2: Bez je prostě kouzelný, takže já to naprosto chápu, Leni. A nejstandardněji se používá při nachlazení, při horečkách, při kašli, zkrátka takové to klasické onemocnění. Ale v době, kdy naše babičky chodívaly na bez, tak pravděpodobně neznali moderní výzkumy a studie, ale ty potvrzují, že bezové květy obsahují antioxidanty, flavonoidy a další právě úžasné biologické látky, které podporují tu obrany schopnost těla a podporují tu naši imunitu. A já teda mám i čerstvou zkušenost, nebo respektive letitou čerstvou zkušenost, protože moje maminka je milovnice bezového květu. A tak každý rok v květnu, v červnu máme to klasické. Půjdeš se mnou na bez? A já musím jít na bez. A kde teď nejvíc roste bezu? A opravdu si trhá ty bezové květy, nasuší je a potom je využívá po celý rok. Takže maminka se takhle krásně napojila na tu tradici. Ale co mi přijde v celém tom konceptu možná trošku úsměvné, je to, že ty babičky zase věděly. Zatímco teď se zase z bezu stává tak trošku trend. Mm-hmm. Na Instagramu, na TikToku, v hipsterských kavárnách. Protože jako ten bezový sirup, o kterém ty právě mluvíš, nebo domácí limonády a ten sběr bylin, to teď zažívá ohromný boom a propaguje se to právě na sociálních sítích, ale oni to dělali i bez Instagramu.
1: Tak nějak si to řekli. A já musím říct, že taky si pamatuju, jak moje babička měla, to byla taková černá kuchyně u nás na vesnici u babičky a měla plné plechy bezu.
2: U toho zůstaň. Plné plechy bezu si myslím, že je krásná věta skladba.
1: Když nevíte, jak to skloňovat, tak to řekněte jinak. A potom se z toho, myslím, dělal i bezový čajík, že jsme to i zalívali horkou vodou, jestli se nepletu. Takže nejenom sirupy, takže můžete opravdu použít jakkoliv. Lepší teda bych doporučovala ten bez z přírody, než z toho Instagramu nebo TikToku. Takže pokud máte nějaké to půzení jít ven, tak rozhodně pár bezových květů si přineste domů.
2: Určitě vám to prospěje, takže ať už budete volit variantu nahoře bez, nebo vlastnoručně natrhaný bez, určitě neprohloupíte.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V Put
7: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Nový Top Topic Mango půl litru za 22,90. Nebo Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
8: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
9: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
10: Rádio Čas.

0: Ženy v čase. Magie života.
1: Já mám třeba osobně červen spojený tak maximálně s červeným nosem, protože to je vždycky ten měsíc, kdy se poprvé spálím většinou před létem. Každopádně jsem ráda, že tady mám Evičku, která se vyzná v těch tradicích a magii a řekne nám, co červen znamená v keltské tradici, protože to je mnohem zajímavější než můj spálený nos. No.
2: Lení, já teda nemám pocit, že by byla odbornice na tradice nebo magii, ale považuji si toho teda, že mě tak vnímáš, ale vzhledem k tomu, že mě to baví, ty báje a legendy a pověsti, tak se v tom lehce orientuju. A co se týče Keltů, tak pro Kelty byl červen takovým tím obdobím vrcholící životní síly. Protože opravdu, i když se teď podíváme kolem sebe, ta příroda je v plné síle, všechno kvete, roste, dozrává a mimo jiné, právě proto je ten čas toho června hodně spojován s ženskou energií, s plodností, hojností a tvořivostí.
1: Mm-hmm.
2: A velkou roli v tomhle období sehrává ale i voda, protože už v

0: V dávných dobách lidé často navštěvovali studánky, omývali si obličej raní rosou a věřili, že právě v tom období června, v tom plném rozkvětu, má ta voda mimořádně očistnou a léčivou moc. A ta rosa symbolizovala nový začátek, zdraví a životní energii. Ale důležitou součástí byla teda nejenom voda, ale taky sběr bylin, protože taky se věřilo v to, že ty byliny nasbírané právě v období toho června, ideálně mnohdy teda právě i za jasné oblohy, takže mají největší sílu. A většinou se tou dobou sbírala třezalka, řebříček nebo peliněk a nebo právě bez.
1: Už jsme zase nahoře bez, to je ale díl.
2: No ale Keltové jsou spojení nejenom se sběrem bylin a tradicemi, ale také s božstvem nebo s božství. Takže určitě i červen má nějakou bohyni na kontě.
0: Má bohyni, prostě ty bohyně máme rády. A tady je archetyp pro toto období bohyně Aine. A ta právě, což dává absolutní smysl, byla spojována se sluncem, s láskou, s hojností, plodností a s ženskou silou. Takže se nám to zase krásně propojuje s tím westernem. No a její svátek se slavil zejména v období letního slunovratu. Ale to je vlastně ještě téma, o kterém si hodně budeme povídat. Takže samozřejmě hraje tam roli ten sluneční svět, příroda, voda. A sice se bavíme o Keltech, pohanech, božstvu, ale moderní studie opět potvrzují, že vlastně když trávíme čas venku, trávíme ho v přírodě, nalijeme si vodu ze studánky, projdeme se bosí v trávě, takže nás to nádherně uzemňuje, nádherně vrací k sobě a že najednou přichází i ten klid v duši. Takže nemusíme na to číst legendy a báje, prostě to dělejme, bude nám v tom hezky.
3: Ženy v čase na rádiu Čas.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.

0: Rádio Čas. Ženy v čase, trendy.
1: Ladíte Rádio Čas a teď aktuálně taky pořád Ženy v čase. No a další téma, které otevřeme, je takzvaně velmi trendy. Protože co teď trenduje na sociálních sítích, na Facebooku, Instagramu, TikToku, tak to je pojem cortisol face, anebo kortizolová tvář. A hodně se to spojuje s tím, že ženy se fotí, popisují to tam a upozorňují na to, že mají kulatější obličeje, že mají otoky, unavený výraz, kruhy pod očima a právě ty sociální sítě tvrdí, že za to všechno může kortizol.
2: No a mě by to zajímalo hodně, protože úplně z osobního hlediska, jelikož teď řešíme nějaké trošku náročnější období, takže tělo nereaguje tak, jak bych chtěla. Zhubnout je úplně nemožné a taky se kulatím. A dočetla jsem se úplně to samé, že za to může kortizol. No ale jako co s tím, že?
1: Ona, ta oblast a ta tématika je taková docela složitější, protože kortizol ale není jenom špatný. My kortizol potřebujeme ve svém životě. My potřebujeme kortizol proto, abychom se ráno po probuzení byli schopni nějak adaptovat na ten svět a žít v něm. Potřebujeme ho na spoustu různých úkolů, činností, takže ten kortizol není jenom jako černý, špatný zabiják našeho vzhledu a života, naopak on je i velmi potřebný. A nad čím já sama v poslední době hodně uvažuju, je i to, že vlastně ten stres, který my zažíváme, tak on tady vlastně byl vždycky. Ten stres tady v nějaké podobě vždycky byl a vždycky bude. A veškerá ta doporučení vyhýbejte se stresu jsou absolutně nereálná. Prostě nestane se to. Život a stres jdou ruku v ruce. A že asi to nejvíc, co můžeme pro sebe udělat, není to se snažit eliminovat stres v našem životě, ale naučit se s ním pracovat. Naučit se být odolnější, naučit se vnímat tu svou nervovou soustavu a třeba i detekovat, kdy už je to opravdu příliš a potřebujeme tu pauzu a kdy je to vlastně prospěšné, protože nás to pohání a je to ten náš motor. Takže myslím si, že celá ta oblast a celá ta tématika je o dost komplikovanější. Ale i přesto stále na sociálních sítích trenduje výraz cortisol face a nás samozřejmě zajímalo, jestli je to oprávněné, jestli něco takového opravdu existuje.
3: Cortisol je totiž stresový hormon a jeho zvýšená hladina má na pleť definitivně vliv. Ten dlouhodobý stres může zhoršit akné, ale také řadu dalších kožních onemocnění, jako je třeba ekzem anebo lupénka. Může vést ke ztrátě kolagenu, zvýšené tvorbě kožního mazu, ale i ke zvýšené citlivosti pleti a jejímu častějšímu podráždění. U některých lidí se může projevit i otoky v obličeji anebo povadlou konturou, což je dáno vlivem kortizolu na zadržování vody. Takže ten stres a celkově naše prožívání stresu se na pleti opravdu podepisují a díky bohu dermatologii s tím, čím dál tím více pracujeme.
2: A zase, za všechno může stres. Tak my doufáme, že alespoň pro vaši duševní a vůbec každodenní, každotýdenní pohodu vám pomáhají taky Ženy v čase. No a přejeme vám, ať jste v klidu, ať je vám hezky a budeme se těšit, že vám toho hezkého přineseme zase příští týden. Ženy v čase na rádi.

0: Radimem a Lenkou.
1: Je to název hodinek, nebo značka hodinek, které běžně stojí stovky tisíc až milion korun.
2: A teď jsou v akci za kolik?
1: Ale to je pravda. Oni teďka vydávají nějaký model, který stojí zlomek ceny zhruba 8 tisíc korun.
2: Paráda, hned běžím do obchodu.
1: A my běžíme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno. Moravo, vás pěkně pobavit.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio.
1: Radio. Radio Čas.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemy. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemy. Jedině na Rádiu Čas.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
1: To se ještě domluvíme.
2: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
3: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
2: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
3: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Georgia. Radio Čas. Hity, které miluje.

0: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Je to název hodinek, nebo značka hodinek, které běžně stojí stovky tisíc až milion korun.
2: A teď jsou v akci za kolik?
1: Ale to je pravda. Oni teďka vydávají nějaký model, který stojí zlomek ceny zhruba 8 tisíc korun.
2: Paráda, hned běžím do obchodu.
1: A my běžíme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, vás pěkně pobavit.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

0: čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
2: To se ještě domluvíme.
3: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
4: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
3: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
4: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
5: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na Moab.cz a sociálních sítích Moab.
6: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
1: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
2: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Je to název hodinek, nebo značka hodinek, které běžně stojí stovky tisíc až milion korun.
2: A teď jsou v akci za kolik?
1: Ale to je pravda. Oni teďka vydávají nějaký model, který stojí zlomek ceny zhruba 8 tisíc korun.
2: Paráda, hned běžím do obchodu.
1: A my běžíme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno. Moravo, vás pěkně pobavit.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: Je to název hodinek, nebo značka hodinek, které běžně stojí stovky tisíc až milion korun.
2: A teď jsou v akci za kolik?
1: Ale to je pravda. Oni teďka vydávají nějaký model, který stojí zlomek ceny zhruba 8 tisíc korun.
2: Paráda, hned běžím do obchodu.
1: A my běžíme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, vás pěkně pobavit.

And I'll write your name. Milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Je to název hodinek, nebo značka hodinek, které běžně stojí stovky tisíc až milion korun.
2: A teď jsou v akci za kolik?
1: Ale to je pravda. Oni teďka vydávají nějaký model, který stojí zlomek ceny zhruba 8 tisíc korun.
2: Paráda, hned běžím do obchodu.
1: A my běžíme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno. Moravo, vás pěkně pobavit.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

zemí. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Čas. Rádio Čas.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Život plyne dál.

0: let. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Radio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Hledá se žena, dobrá zpráva, může chtít víc než moje práva.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.